0: stavený vlastně pro ty malé skupiny, takže v těch sousedních objektech můžou být různé skupiny lidí, kteří potřebují nějaký pobytový služby.
1: První domek pro 8 klientů s roztroušenou sklerózou funguje v areálu v Hodkovicích nad Mohelkou už 4 roky. Další stavby chce kraj zahájit ještě letos a dokončit v roce 2028. Slováci můžou absolvovat autoškolu už jen s platným vysvědčením. Novinka platí od začátku tohoto měsíce a instruktoři ji vítají. Uchazeči nemusí být vyloženě jedničkáři. Musí být ale jasné, že ukončili alespoň 9. ročník základní školy.
2: Povinnost mať ukončené základné vzdělání platí len pre žiadateľov o vodické oprávnění skupiny B, čiže na osobné auto. Autoškola však nemá povinnost vysvedčenia alebo potvrdenia zo škôl overovať. Čaká sa na ďalšiu novinku. Od budúceho roka musí prejsť každý uchádzač na polícii najprv testom, až potom mu môže pristúpiť k jazdám v autoškole. Psychológovia tvrdia, že skončenie základnej školy nespraví z človeka automaticky aj dobrého vodiča. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Česká fotbalová reprezentace hlásí rozsáhlé změny v sestavě. Z původní nominace vypadlo 6 hráčů. Nový španělský trenér Santi Denia musel před 4 duely Ligy národů kvůli zdravotním potížím oželet slávisty Lukáše Provoda, Davida Juráska, Davida Zimu, Tomáše Vlčka i Tomáše Chorého a také plzeňského záložníka Denise Višinského. Šanci v národním týmu tak dostávají náhradníci Martin Vitík s Václavem Sejkem a 4 úplní nováčci: Daniel Vašulín, Jiří Sláma, Ondřej Kryčfaluši a Martin Schubert. Čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě s deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne se na zbytku území mraky rozpustí, a to místy až do úplného vyjasnění. Naměříme k tomu 12 až 17 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Už z rodného ranče vidím jen komín a stát. Hej, už z rodného ranče vidím jen komín a stát. Rychlý k barvě pomeraní.

0: Impuls. Zprávy ve tři.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Důchody od ledna vzrostou v průměru o 304 koruny měsíčně. Rozhodla o tom vláda na svém zasedání. Základní výměra penzí stoupne všem seniorům o 270 korun a kabinet k tomu přidal ještě 0,2% k procentní části, což u průměrného důchodu představuje dalších 34 korun. Průměrná starobní penze tak dosáhne částky 22 196 korun. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka navíc oznámil platu mimořádného jednorázového příspěvku ve výši 2000. Peníze poputují k více než 2 milionům českých penzistů. Schválený schodek rozpočtu 386 miliard je příliš vysoký, upozorňuje na to hlavní ekonom společnosti Portu Jan Berka. Kabinet podle něj financuje na dluh i běžný provoz státu, protože plánované investice zaostávají za celkovým deficitem zhruba o 100 miliard korun. Analytik spochybňuje vládní plány pro investovat se k vyššímu růstu a varuje před zdražováním státního dluhu. Jen na úrocích stát příští rok zaplatí 130 miliard, což představuje nárůst o 20 miliard korun oproti letošku. Dlouhodobé hospodaření s vysokými schodky může podle Berky zhoršit postavení Česka v očích zahraničních investorů a ohrozit stabilitu veřejných financí. Německo vyhodnocuje dvoje zemské volby. Zatímco v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, vyhrála pravicová strana Alternativa pro Německo, hlasování v Berlíně ovládla levicová strana Levice. Debakl utržila Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce.
2: Levice v Berlíně zvítězila se ziskem přes 25% hlasů. Alternativa pro Německo dosáhla v Mecklenburgsku, předním Pomořansku přes 38%. Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce v Berlíně skončila se značnou ztrátou druhá, v Mecklenburgsku, předním Pomořansku se do sněmu vůbec nedostala. Podle komentářů v německých médiích má Merz před sebou ožehavé dny a stále není jasné, zda se po volebních debaklech své strany dokáže udržet ve funkci. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
1: Přímý vojenský úder Ruska na Alianci nehrozí. V New Yorku to prohlásil prezident Petr Pavel. Rusko podle hlavy státu postrádá sílu na otevřenou válku se zeměmi NATO, může ale zesílit rozsáhlé hybridní a kybernetické útoky. Pavel tak reagoval na ředitele BIS Michala Koudelku, který o víkendu varoval před možným ruským testem alianční soudržnosti v řádu měsíců. Prezident se zároveň ostře vymezil vůči slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, který odmítl zapojení Slovenska do případné pomoci spojencům. Podle Pavla je zpochybňování článku 5 o kolektivní obraně v současné době krajně nebezpečné, protože mír udrží pouze ochota stát za bezpečností ostatních partnerů. Západočeská univerzita v Plzni zvyšuje bezpečnost. Spouští nové dohledové centrum, které bude rychleji reagovat na křik, střelbu nebo jiné neobvyklé události. Propojuje kamerový systém, zvukové detektory a datovou síť.
3: Systém funguje nepřetržitě a umí upozornit pracovníky bezpečnostního velínu, kteří mohou kontaktovat policii, hasiče nebo záchranáře. Na podzim univerzita instaluje kamery. Na fakultách už jsou připravená nová zvuková čidla. V provozu je telefonní linka na velín. Rychlá datová síť umožní informace předávat i prostřednictvím mobilních zařízení. Na univerzitu se v novém akademickém roce vrací přes 13 000 studujících a 2,5 tisíce zaměstnanců. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Čekáme průměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě, to bude s deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne se na zbytku území mraky rozpustí, a to místy až do úplného vyjasnění. Naměříme k tomu 12 až 17 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: U přehledu zpráv zdraví Honza Varga. Stát od října vrací regulaci cen paliv a zlevňuje naftu. Opatření má srazit inflaci. Ministerstvo financí zastropuje marže čerpacích stanic na 2 koruny 50 haléřů za litr a každý den určí maximální prodejní ceny. Kabinet zároveň srazí spotřební daň u nafty na evropské minimum, což po započtení daně z přidané hodnoty přinese zlevnění až o 2 koruny 35 haléřů na litr. Rozpočet tím sice přijde zhruba o miliardu korun měsíčně, vláda ale očekává výraznou úlevu pro rodiny i podniky. Ztráty v příjmech navíc pomůže vyrovnat nová mimořádná daň pro rafinerie, kterou kabinet zavedl pro letošní i příští rok. Policisté, hasiči i celníci dostanou v příštích 3 letech přidáno. Výdělky příslušníků bezpečnostních sborů porostou každý rok zhruba o 2,5 až 3 tisíce korun měsíčně. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar s tím, že nástupní plat po dokončení výcviku má do začátku roku 2029 dosáhnout 50 tisíc korun. Vláda zároveň plánuje vytvořit 1500 nových míst u policie a přibližně 100 u hasičů. Kabinet navíc posílí rozpočet na kybernetickou bezpečnost o 240 milionů korun a dalších 50 milionů pošle dobrovolným hasičům. Opatření schválila vláda v rámci návrhu státního rozpočtu na příští rok, který počítá se schodkem 386 miliard. Hodkovice nad Mohelkou čeká velké rozšíření sociálních služeb. Liberecký kraj hledá firmu pro stavbu 6 komunitních domků, společenského domu a hospodářského objektu. Projekt za více než 250 milionů korun zvýší kapacitu péče o lidi s postižením. Liberecký hejtman Martin Půta říká, že kraj investici zaplatí ze svého.
1: Protože kapacita sociálních služeb v této oblasti potřebuje nějaké navýšení, tak jsme v radě kraje se shodli, že to budeme stavit bez dotací ze zdrojů kraje. Vznikne kapacita na různé služby pro ty objekty jsou postavený vlastně pro ty malé skupiny, takže v těch sousedních objektech můžou být různé skupiny lidí, kteří potřebují nějaký pobytový služby.
0: První domek pro 8 klientů s roztroušenou sklerózou funguje v areálu v Hodkovicích nad Mohelkou už 4 roky. Další stavby chce kraj zahájit ještě letos a dokončit v roce 2028. Slováci můžou absolvovat autoškolu už jen s platným vysvědčením. Novinka platí od začátku tohoto měsíce a instruktoři ji vítají. Uchazeči nemusí být vyloženě jedničkáři, musí být ale jasné, že ukončili alespoň 9. ročník základní školy.
2: Povinnost mať ukončené základné vzdelanie platí len pre žiadateľov o vodické oprávnenie skupiny B, čiže na osobné auto. Autoškola však nemá povinnosť vysvedčenia alebo potvrdenia zo škôl overovať. Čaká sa na ďalšiu novinku. Od budúceho roka musí prejsť každý uchádzač na polícii najprv testom, až potom mu môže pristúpiť k jazdám v autoškole. Psychológovia tvrdia, že skončenie základnej školy nespraví z človeka automaticky aj dobrého vodiča. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Česká fotbalová reprezentace hlásí rozsáhlé změny v sestavě. Z původní nominace vypadlo 6 hráčů. Nový španělský trenér Santi Denia musel před 4 duely Ligy národů kvůli zdravotním potížím oželet slávisty Lukáše Provoda, Davida Juráska, Davida Zimu, Tomáše Vlčka i Tomáše Chorého a také plzeňského záložníka Denise Višinského. Šanci v národním týmu tak dostávají náhradníci Martin Vitík s Václavem Sejkem a 4 úplní nováčci Daniel Vašulín, Jiří Sláma, Ondřej Kryčfaluši a Martin Šubert. Čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě s deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne se na zbytku území mraky rozpustí, a to místy až do úplného vyjasnění. Naměříme k tomu 12 až 17 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

řešit. Měm jenom dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije,

se těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list.

0: I takhle hraje Český
1: Impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Český impuls. Zprávy v 5.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Důchody od ledna vzrostou v průměru o 304 koruny měsíčně. Rozhodla o tom vláda na svém zasedání. Základní výměra penzí stoupne všem seniorům o 270 korun a kabinet k tomu přidal ještě 0,2% k procentní části, což u průměrného důchodu představuje dalších 34 korun. Průměrná starobní penze tak dosáhne částky 22 196 korun. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka navíc oznámil výplatu mimořádného jednorázového příspěvku ve výši 2000. Peníze poputují k více než 2 milionům českých penzistů. Schválený schodek rozpočtu 386 miliard je příliš vysoký, upozorňuje na to hlavní ekonom společnosti Portu Jan Berka. Kabinet podle něj financuje na dluh i běžný provoz státu, protože plánované investice zaostávají za celkovým deficitem zhruba o 100 miliard korun. Analytik zpochybňuje vládní plány pro investovat se k vyššímu růstu a varuje před zdražováním státního dluhu. Jen na úrocích stát příští rok zaplatí 130 miliard, což představuje nárůst o 20 miliard korun oproti letošku. Dlouhodobé hospodaření s vysokými schodky může podle Berky zhoršit postavení Česka v očích zahraničních investorů a ohrozit stabilitu veřejných financí. Německo vyhodnocuje dvoje zemské volby. Zatímco v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, vyhrála pravicová strana Alternativa pro Německo, hlasování v Berlíně ovládla levicová strana Levice. Debakl utržila Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce.
2: Levice v Berlíně zvítězila se ziskem přes 25% hlasů. Alternativa pro Německo dosáhla v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, přes 38%. Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce v Berlíně skončila se značnou ztrátou druhá, v Mecklenburgsku, předním Pomořansku se do sněmu vůbec nedostala. Podle komentářů v německých médiích má Merz před sebou ožehavé dny a stále není jasné, zda se po volebních debaklech své strany dokáže udržet ve funkci. Jaromír Vrhal, ČTK, Berlín.
1: Přímý vojenský úder Ruska na Alianci nehrozí. V New Yorku to prohlásil prezident Petr Pavel. Rusko podle hlavy státu postrádá sílu na otevřenou válku se zeměmi NATO, může ale zesílit rozsáhlé hybridní a kybernetické útoky. Pavel tak reagoval na ředitele BIS Michala Koudelku, který o víkendu varoval před možným ruským testem alianční soudržnosti v řádu měsíců. Prezident se zároveň ostře vymezil vůči slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, který odmítl zapojení Slovenska do případné pomoci spojencům. Podle Pavla je zpochybňování článku 5 o kolektivní obraně v současné době krajně nebezpečné, protože mír udrží pouze ochota stát za bezpečností ostatních partnerů. Západočeská univerzita v Plzni zvyšuje bezpečnost. Spouští nové dohledové centrum, které bude rychleji reagovat na křik, střelbu nebo jiné neobvyklé události. Propojuje kamerový systém, zvukové detektory a datovou síť.
3: Systém funguje nepřetržitě a umí upozornit pracovníky bezpečnostního velínu, kteří mohou kontaktovat policii, hasiče nebo záchranáře. Na podzim univerzita instaluje kamery. Na fakultách už jsou připravená nová zvuková čidla. V provozu je telefonní linka na velín. Rychlá datová síť umožní informace předávat i prostřednictvím mobilních zařízení. Na univerzitu se v novém akademickém roce vrací přes 13 000 studujících a 2,5 tisíce zaměstnanců. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Čekáme průměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě to bude s deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne se na zbytku území mraky rozpustí, a to místy až do úplného vyjasnění. Naměříme k tomu 12 až 17 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

zrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horké hořivé prstály šeptá mi Julia, Julia.

přišlo stoupání. Bylo více halí.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne.

tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
1: Už to bude 5 let?
0: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
1: To má hodnotu tak 6.
0: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
1: A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 6.
1: U přehledu zpráv zdraví Honza Varga. Stát od října vrací regulaci cen paliv a zlevňuje naftu. Opatření má srazit inflaci. Ministerstvo financí zastropuje marže čerpacích stanic na 2,50 Kč za litr a každý den určí maximální prodejní ceny. Kabinet zároveň srazí spotřební daň u nafty na evropské minimum, což po započtení daně z přidané hodnoty přinese zlevnění až o 2,35 Kč na litr. Rozpočet tím sice přijde zhruba o 1 000 000 000 Kč měsíčně, vláda ale očekává výraznou úlevu pro rodiny i podniky. Ztráty v příjmech navíc pomůže vyrovnat nová mimořádná daň pro rafinerie, kterou kabinet zavedl pro letošní i příští rok. Policisté, hasiči i celníci dostanou v příštích 3 letech přidáno. Výdělky příslušníků bezpečnostních sborů porostou každý rok zhruba o 2,5 až 3 tisíce korun měsíčně. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar s tím, že nástupní plat po dokončení výcviku má do začátku roku 2029 dosáhnout 50 tisíc korun. Vláda zároveň plánuje vytvořit 1500 nových míst u policie a přibližně 100 u hasičů. Kabinet navíc posílí rozpočet na kybernetickou bezpečnost o 240 milionů korun a dalších 50 milionů pošle dobrovolným hasičům. Opatření schválila vláda v rámci návrhu státního rozpočtu na příští rok, který počítá se schodkem 386 miliard. Hodkovice nad Mohelkou čeká velké rozšíření sociálních služeb. Liberecký kraj hledá firmu pro stavbu 6 komunitních domků, společenského domu a hospodářského objektu. Projekt za více než 250 milionů korun zvýší kapacitu péče o lidi s postižením. Liberecký hejtman Martin Půta říká, že kraj investici zaplatí ze svého.
2: Protože kapacita sociálních služeb v této oblasti potřebuje nějaké navýšení, tak jsme v radě kraje se shodli, že to budeme stavět bez dotací ze zdrojů kraje. Vznikne kapacita na různé služby pro ty objekty jsou postavený vlastně pro ty malé skupiny, takže v těch sousedních objektech můžou být různý skupiny lidí, kteří potřebují nějaký pobytový služby.
1: První domek pro 8 klientů s roztroušenou sklerózou funguje v areálu v Hodkovicích nad Mohelkou už 4 roky. Další stavby chce kraj zahájit ještě letos a dokončit v roce 2028. Slováci můžou absolvovat autoškolu už jen s platným vysvědčením. Novinka platí od začátku tohoto měsíce a instruktoři ji vítají. Uchazeči nemusí být vyloženě jedničkáři, musí být ale jasné, že ukončili alespoň 9. ročník základní školy.
3: Povinnost mať ukončené základné vzdelanie platí len pre žiadateľov o vodické oprávnenie skupiny B, čiže na osobné auto. Autoškola však nemá povinnosť vysvedčenia alebo potvrdenia zo škôl overovať. Čaká sa na ďalšiu novinku. Od budúceho roka musí prejsť každý uchádzač na polícii najprv testom, až potom mu môže pristúpiť k jazdám v autoškole. Psychológovia tvrdia, že skončenie základnej školy nespraví z človeka automaticky aj dobrého vodiča. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Česká fotbalová reprezentace hlásí rozsáhlé změny v sestavě. Z původní nominace vypadlo 6 hráčů. Nový španělský trenér Santi Denia musel před 4 duely Ligy národů kvůli zdravotním potížím oželet slávisty Lukáše Provoda, Davida Juráska, Davida Zimu, Tomáše Vlčka i Tomáše Chorého a také plzeňského záložníka Denise Višinského. Šanci v národním týmu tak dostávají náhradníci Martin Vitík s Václavem Sejkem a 4 úplní nováčci: Daniel Vašulín, Jiří Sláma, Ondřej Kryčfaluši a Martin Schubert. Čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě s deštěm nebo s přehánkami. Později odpoledne se na zbytku území mraky rozpustí, a to místy až do úplného vyjasnění. Naměříme k tomu 12 až 17 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Máme krátce po startu 6. hodiny, je tady úterní ráno 22. září. Adam Kořice s vámi, přeji pohodové vstávání a teď už české hity let 60. až 80. Sagvantofy, písnička Davy Bear z filmu Kamarádo deště.

0: Dobré ráno, Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté, za malou chvíli Dalibor Janda, písnička Vždycky jsem to já.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Úterý 22. září na dnešní den připadá Den bez aut a my jsme si pro vás v rámci této příležitosti přichystali do první ranní úterní hudební dvojce cyklistické písničky, více prozradím po půl sedmé. Cestovatel Jirka Kolbaba prozradí, jak fungují lázně v Kambodži, a to o půl druhé. V pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou budeme svědky rozvodu komika Felixe Holzmana. Více uslyšíme v 16 hodin a 15 minut. Na řadě je Dalibor Janda, já vám přeji hezké úterní ráno, 22. září.

0: Dobré ráno, úterý 22. září, Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do půl sedmé naše další muzikály 60. až 80. Nachystaný je Michal Prokop, skupina Framus 5, skladba Kolej Yesterday. Jaké je teď vaše úterní ráno? Do jakého dne jste se probudili? Jak to vás vypadá s oblohou, teplotou, zprávy ohledně vašeho počasí? Začínám sbírat na čísle 734-787-981. Napište nám na náš WhatsApp nebo pošlete klasickou SMSku a zapojte se tak do ranního vysílání Rádia Český Impuls i vy.
1: Schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Po půl sedmé další hity let 60. až 80. Satelit Petra Kotvalda, zpívat budou také Helena Vondráčková společně s Jiřím Kornem. Ze všeho nejdřív Petra Janů, skladba Moje malá premiéra. Teď už ale novinky ze světa zpravodajství. Předávám slovo do naší redakce.
1: Dobré ráno. Policie v Praze zadržela muže, který střílel večer z okna bytu z pistole. Průměrný důchod vzroste o 304 korun, k tomu důchodci dostanou jednorázově 2000. Stovky lidí demonstrovali v Praze za vzdělávání soudců u sexuálního násilí. 5 amerických televizních stanic nebude vysílat živé zpravodajství o Trumpovi v solidaritě s televizními stanicemi, kterým americký prezident zakázal vstup do Bílého domu. Z české fotbalové reprezentace vypadlo 6 zraněných hráčů, šanci dostali i 4 nováčci. A dnes bude během dne oblačno, odpoledne se bude ale vyjasňovat, lokálně se objeví déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 22. září máme po půl sedmé na řadě, je naše první ranní hudební dvojce a ta nabídne cyklistické písničky. Tematika kol byla zvolena proto, protože dnes je prosím vás den bez aut, takže pokud můžete, určitě vyražte do práce jiným dopravním prostředkem a zapojte se tedy do této dnešní výzvy. Z muziky let 60. až 80. nás čeká skupina Faraon, písnička Šlapací kolo a pak nás také neminou Plavci a jejich Bicykl.
1: Hudební dvojice
2: Anet, jeden za 18, druhý bez dvou za...

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 22. září, blíží se 7. hodina. Do zpráv celou za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. uslyšíme duet Hejmistře basů zpívat budou Hana Zagorová a Karel Wagner. V hudebním kalendáři se vydáme k rock'n'rollovým kořenům Pavla Bobka. Zaměříme se na skladbu rock'n'rollu Dal jsem všechny nejlepší své dny, a to zítra v 11:30. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen k Lady Karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
3: Dobré ráno. K dramatické situaci došlo včera večer na pražském Smíchově. Muž v ulici pod Kavalírkou střílel pistolí ráže 9 mm z okna bytu ve čtvrtém patře. Zadrželi ho policisté. Nikdo zraněný nebyl. Muže si vzhledem k jeho psychickému stavu převzali do péče záchranáři. Policie zjišťuje, jestli zbraň držel legálně. Kolem bývalé 34. budovy ve zlínském průmyslovém areálu je teď obří hromada suti a také celá řada otazníků. Kam, kdy a jak ji z místa odvést?
4: Ani téměř 2,5 měsíce od devastujícího požáru z 9. července není ovšem jasno. Teď běží intenzivní výběrové řízení, kdo, jak a kdy odstraní pořízené demolici obrovské množství suti, skla, kovu a dalšího stavebního materiálu. Zbořeniště je momentálně víceméně zakonzervováno a experti určují, co všechno obsahuje. To je důležité pro potenciální vítěze výběrového řízení. Jan Čada, Zlín.
3: Pět amerických televizních stanic vzdoruje Trumpovi. Dohodli se, že nebudou vysílat živé zpravodajství o americkém prezidentovi, a to v solidaritě se stanicí CNN. Té totiž Trump zakázal vstup do Bílého domu. Zdůvodnil to tím, že s dalšími dvěma médii lže o něm, jeho vládě i o USA. Stanice oznámily, že podávají proti vládě žalobu, protože zrušení akreditací je v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy. Ten garantuje mimo jiné svobodu tisku. Nový trenér české reprezentace dělá nucené změny v nominaci. Kvůli zranění vypadlo z fotbalového kádru 5 slávistů. Obránci Zima, Vlček a Jurásek, středopolař Provod a útočník Chorý. A také plzeňský Vyšinský. Španělský kouč Denia místo nich povolal Martina Vitíka z Boloně, olomouckého Sejka a 4 nováčky. Ondřeje Kryčvalušiho, Martina Šuberta, Jiřího Slámu a Daniela Vašulína. Národní celek se poprvé pod novým koučem sešel včera kolem poledne v Praze, kde se začal chystat na vstup do Ligy národů. Podvečer si pod Deniou poprvé zatrénoval. Tým v rekordně dlouhém podzimním reprezentačním okně absolvuje 4 zápasy. 4členou skupinu elitní divize rozehraje v sobotu v pražském Edenu proti Chorvatsku. A dnes bude převažovat oblačno, mraky se odpoledne a večer budou rozpouštět až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě ale zůstane většinou zataženo a lokálně se tam objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 2 minuty po 7 hodině. Adam Kořica, přeje hezké ráno. Úterý 22. září, to dnešní datum, se hraje podstatnou roli v rámci ranního tématu. Do konce roku zbývá 100 dní a mě bude zajímat, co chcete ještě stihnout v letošním roce. Více za malou chvíli. Teď Vítězslav Vávra a jeho dívky z diskoték.

0: Za 3 minuty, 7:45, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní ráno, 22. září. Doufám, že jste se na dnešek dobře vyspali. Zajímá mě, do jakého rána jste se probudili. Vaše textovky ohledně počasí sbírám, buď to na našem WhatsAppu, anebo prostřednictvím klasické SMS zprávy. Číslo je stejné, 734-787-981. Hezké ráno od Řípu, z Mětěše přeje paní Dáša, která hlásí 10 stupňů a polojasno. Také nás zdraví pan Zbyněk z Nivnice, který hlásí zataženo, popršelo a 10 stupňů. Co vy ostatní, určitě napište za malou chvíli duet Knoflíky lásky, zpívat budou Iveta Bartošová a Petr Sepeši.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Naše úterní ranní impulzovec Krabička nabídne Jiřího Schellingera písničku Což takhle dát si špenát. No a jak to má s touhletou zeleninou Helena Vondráčková se špenátem? Myslím to, uslyšíme po 7:30. Paní Helena nám impulzovec Krabičku uvede. Také se můžeme těšit na televizní typy kolegy Saši Hemaly. Ten za nás nahlédne do televizního programu o 12:30. Do konce roku 2026 zbývá 100 dní a v rámci ranního tématu mě zajímá, co chcete do konce roku ještě stihnout. 604-111-211, to je číslo k nám, vaše první reakce, komentáře nás čekají zhruba za takových 5-6 minut, takže pokud jste si něco přece vzali a ještě jste se k tomu nedostali, co to je? Zavolejte nám, těšíme se tedy na vaše komentáře, ty první zhruba za takových 5-6 minut. Máme za 3:15, Iveta Bartošová, Petr Sepeši, Knoflíky lásky. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, úterý 22. září, blíží se 7:30. Do konce roku, prosím vás, zbývá 100 dní. Pořád máme 100 dní na výlet, který odkládáme, na návštěvu člověka, kterého chceme už půl roku vidět, na opravu doma, kterou slibujeme od jara, nebo prostě na něco, co si chceme letos ještě užít. A já se ptám, co chcete do konce roku ještě stihnout? Máte něco, co jste si na začátku roku slíbili a zatím na to nedošlo? Nějaký rest, který už by bylo dobré konečně dotáhnout? Kam byste chtěli ještě letos vyrazit, je někdo, koho chcete navštívit nebo se s ním konečně potkat? Chcete ještě něco udělat doma na zahradě nebo kolem baráku? Máte nějaký osobní cíl, pohyb, zdraví, knížku, kurz, něco se naučit? A co by se muselo stát, abyste si 31. prosince řekli, jo, tenhle rok stál za to?
1: No, nemám rád, když mě někdo do něčeho nutí, takže chci si to udělat podle sebe, kdy chci, jak chci, pro koho chci a tak dále.
2: Takže my už hrozně dlouho odkládáme uklid sklepa a kdybychom to stihli s manželem do konce roku, tak by to byla pecka. No ale nevím, už moc měsíců nezbývá, takže uvidíme. Tak ahoj.
0: Máte na to přesně 100 dní. 100 dní, to by se dalo stihnout. Držíme palce. Co vy, co chcete do konce roku ještě stihnout? 604 111 211, to je číslo k nám. Na 7:30 kolega Vítek Zábranský chystá zprávy. Do té doby muzika let 60. až 80.
3: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: Od country k rock'n'rollu, tak by se dala charakterizovat tahle písnička s Pavlem Bobkem. Za tenhle žánrový výlet tak trošku může textař Michal Žantovský. A my vám ve středu odtajníme jeho žánrovou cestu k Pavlu Bobkovi. Buďte u toho v hudebním kalendáři, startujeme o 11:30.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s Etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
11: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
12: Počkat, někdo ale chybí.
11: Vy!
12: 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Minuta po půl osmé, tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní ráno, 22. září. Stále sbírám zprávy ohledně vašeho počasí. Paní Helča z Kraslic nás zdraví a hlásí 8 stupňů. Pozdravy posíláme na zpátek. Číslo k nám je 734-787-981. Na řadě teď je Vítek Zábranský a nejnovější zprávy a po něm Michal David.
1: Dobré ráno. Česká národní banka ode dneška nabízí na pokladnách 5000 korun se speciálním přítiskem. Poslance čeká debata o trestnosti neplacení výživného a zdravotních platbách. Armáda podle premiéra Babiše izoluje ekologickou zátěž na Šumavě, pak vybere firmu na sanaci. Britská letiště kvůli potížím dispečinku opět postihly výpadky provozu. A naši tenisté se dnes při losování v Boloni dozví jméno čtvrtfinálového soupeře v Davis Cupu. A během den dnes bude oblačno, odpoledne se bude vyjasnit. Lokálně se objeví déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 2 minuty, 7:45, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života, úterý 22. září, přeji poklidné a ničím nerušené ráno. Na řadě naše impulzovec krabička Jiří Schellinger, písnička Což takhle dát si špenát. No a jak to má se špenátem Helena Vondráčková, to uslyšíme právě teď za 2 minuty, 7:45.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z impulzovec krabičky.
2: Písničku Což takhle dát si špenát miluju, nejenom proto, že mám špenát opravdu ráda, ale i proto, že jsem měla ráda Jirku Schellingera. Byla s ním velká legrace, to je ostatně z téhle písničky hodně cítit. Neměl to chudák lehký, tenkrát ho pořád masírovali, že má nemocný hlas, takový chraplák a ještě k tomu dlouhý vlasy, takže ten to dostával ze všech stran. Ale zvládal to a byl vždycky nad věcí a v dobré náladě a proto nás jeho smrt všechny tak zasáhla svou zbytečností. Je mi smutno, když si pomyslím, že tu s námi mohl být dodnes.

0: Dobré ráno, úterý 22. září do 8. do zpráv celou ranní téma a pak taky muzika let 60. až 80. Do konce roku, prosím vás, zbývá 100 dní a mě zajímá, co chcete ještě stihnout v roce 2026.
1: Co bych chtěl stihnout do konce roku? Hlavně stihnout jako řidič z povolání být na Vánoce doma a mezi svátkama dobře vyhodit maso a dobře vyhodit klobásy. To jsou potom svátky aspoň.
2: Já bych to do konce roku si vzít svoji milovanou družku, s kterou už 30 let. Se rokem jsem jí požádal o ruku a ještě snad to ten rok stihneme.
0: To je samozřejmě hezký cíl, ať vám to klape a hlavně klapne. Do konce roku máte 100 dní, jako nechci na vás nějak tlačit, jo, 100 dní to je ještě spousta času. Další muzika je pro vás, pro budoucí novomanžele. Čeká nás další hit let 60. až 80. v 8 hodin kolega Vítek Zábranský a my se těšíme na vaše další cíle pro rok 2026. Zavolejte nám, je číslo 604-111-211.
3: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Stavebniny Dek přináší

0: mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.

0: I takhle hraje Český impuls. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty štíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
2: Pěkné ráno. Česko dnes bude svítit červeně, jde o připomínku Světového dne dárců kostní dřeně. Do červena se rozáří více než 60 památek napříč republikou. Červenou barvou budou budovy zářit na podporu dárcovství krvetvorných buněk a jako symbol naděje pro pacienty, kteří na svého dárce ještě čekají. Do iniciativy se zapojí třeba Pražský hrad. Ke Světovému dni dárců kostní dřeně se přidaly také desítky budov v dalších regionech. Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM už více než 30 let hledá vhodné dárce pro pacienty. Pacienty s leukémií a dalšími vážnými poruchami krvetvorby. Další dobrovolník v registru zvyšuje šanci, že se pro nemocného podaří najít vhodného dárce. V registru je přes 52 tisíc možných dárců. Jejich počet od začátku roku vzrostl o 2 tisíce. Také pro ně se dnes v rámci Světového dne dárců kostní dřeně rozsvítí budovy do červena. Svítit se bude posetnění přibližně od 19 hodin do půlnoci. Bezpečnostní sbory si přilepší, platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích 3 letech každý rok od 2600 až 2900 korun měsíčně. Podle ministra vnitra Metnara je cílem úřadu, aby k začátku roku 2029 činil nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 000 korun. Vláda podle ministra počítá s navyšováním jejich míst a navýšením prostředků na kybernetickou bezpečnost o 240 milionů. Korun. Ranová dráha na Petřín už zase vozí lidi. Jedna z nejoblíbenějších pražských atrakcí slouží po 2 letech. Na trati jsou úplně nové vozy s prosklenou střechou a rekonstrukcí prošly i nástupní stanice. Na místo vyrazil kolega Tomáš Kabát.
3: Náčelník lanovky Pavel Kejha byl před oficiálním spuštěním mírně nervózní.
4: Pro nás se mění především technologie řízení. Ty vozy by měly být do budoucna bezobslužné. Teďka tam bude sice stát doprovod, ale nebude do ničeho zasahovat a veškerý ten přenos. Pohled na tu dráhu je z čelních kamer a z pomocných kamer, které jsou na dráze, takže pro nás je to trošičku nové.
3: Podobu nové lanovky vytvořila designérka Anna Marešová, která chtěla cestujícím poskytnout lepší zážitek z jízdy.
5: Když přijdete do té lanovky, tak vlastně celý ten prostor je řešený konkávně, to znamená, že se vám otvírá i ten výhled díky tomu víc a ta lanovka působí čistě.
3: K čistému designu ale vedla komplikovaná cesta.
5: Ono to je někdy těžký s těma inženýrama tohle řešit, protože oni řeší tu technickou stránku a je potřeba jim to dobře vysvětli, že ta vizuální stránka je taky důležitá.
3: Lanovka na Petřín jezdí od 7 do 22 hodin každých 10 minut.
2: Tomáš Kabát, díky a jdeme na sport. Tenisté vyhlíží svého soupeře pro listopadové playoff Davisova poháru. Během slavnostního losování od 12 hodin v Boloni budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii. Vyřazovací fáze se odehraje od 24. do 29. listopadu. Na finálový turnaj Češi postoupili po druhé za sebou. V loni podlehli ve čtvrtfinále Španělsku 1-2. No a dnes bude převažovat přes den oblačno, na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně se tam objeví déšť nebo přehánky. Na ostatním území se začne odpoledne a večer vyjasňovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 až 17 stupni. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: 3 minuty po 8 hodině, Adam Kořica přeje hezké ráno, úterý 22. září, svátek slaví dámy s jménem Darina, pozdravujeme, přejeme vše nejlepší a teď už Prázdný expres Nadí Urbánkové.
7: Prázdný

0: Za 2 minuty, 8:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Dobré ráno z Neratovic, hlásí paní Eva, která píše: u nás tvrdě nastupuje podzim, 11 stupňů a zataženo. Hezké ráno i vám, paní Evo. A také nás zdraví čínská pan Jiří, který hlásí polojasno, 11 stupňů. Zdravíme i vás, pane Jirko, děkuji za zprávu. Za minutu 8:45, za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. Skupina Katapult, písnička Vojín XY, hlásí příchod.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Úterý 22. září, doufám, že máte fajn ráno a já se vám ho pokusím zpříjemnit i naší další hudební dvojcí, která nabídne písničky s ženskými jmény. Uslyšíme Josefa Zímu a pak také Karla Hálu, více prozradím po 8:30. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Startujeme po 19. hodině. Jak dlouho trvala vaše nejdelší návštěva u zubaře, zjišťujeme na Facebooku našeho rádia. Budeme rádi, když nám popíšete, jak dlouho to trvalo, jaký zákrok vám třeba prováděl. www.facebook.com/český impuls. Zaklidně nám můžete napsat, jestli se třeba bojíte chodit k zubaři, jestli máte z toho až takový strach. www.facebook.com/český impuls, tam nás najdete. 8:45. Úterý 22. září a teď už další muzika, ale 60. až 80. písnička Vojín XY hlásí příchod, skupina Katapult a Olda Říha.

0: Zdravím vás z našeho rádia, úterý 22. září do půl deváté, ranní téma a pak taky muzika let 60. až 80. Dnešní ranní téma je o tom, že do konce roku zbývá 100 dní. Pořád máme 100 dní třeba na výlet, který odkládáme, na návštěvu člověka, kterého chceme už půl roku vidět, na opravu doma, kterou slibujeme od jara, nebo prostě na něco, co si chceme letos ještě pořádně užít. A mě zajímá, máte něco, co jste na začátku roku slíbili a zatím na to nedošlo? Co chcete do konce roku ještě stihnout, nějaký rest, který už by bylo dobré konečně dotáhnout? Kam byste chtěli ještě letos vyrazit? Je někdo, koho chcete navštívit nebo se s ním konečně potkat? Chcete ještě něco udělat doma, na zahradě nebo kolem baráku? Máte nějaký osobní cíl, pohyb, zdraví, knížku, kurz, něco se naučit? A co by se muselo stát, abyste si na 30. prosince řekli, jo, tenhle rok stál za to?
1: Já bych strašně moc chtěla stihnout do konce roku ještě několik mejdanů s přáteli, pár setkání, možná i s rodinou, ale hlavně nemusím a odmítám to. Nesvazujme se takovým tím musím uklidit, musím někam zajít.
2: Já bych si do konce roku chtěl najít přítelkyni a taky práci v rádiu, tak mi držte palce.
0: Dobře, rýsuje se nám nový pár a taky nová konkurence. Zdravíme, přejeme hezké ráno. Co vy, co chcete do konce roku ještě stihnout? 604-111-211, to je číslo k nám. Kolega Vítek Zábranský o půl deváté nabídne nejnovější zprávy. Do té doby si hrajeme hity let 60. až 80. Dobré ráno.
3: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Pět minut po půl deváté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Dalibor Janda, Marie Rotrová, ze všech nejdřív Iveta Bartošová, písnička Tři oříšky z pohádky Tři oříšky pro popelku. Teď už kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, je to tvoje.
1: Dobré ráno. Průměrný důchod vzroste o 304 korun, k tomu důchodci dostanou jednorázově 2000. Kvůli přestavbě nádraží v Hradci Králové budou od 1. října na třech tratích výluky. Norské úřady po tragické nehodě Čechů během rybářského výletu na moři zvažují zpřísnění pravidel pro nájmu lodí. V New Yorku začne všeobecná rozprava valného shromáždění OSN, které se zúčastní i prezident Pavel a ministr zahraniční Macinka. A hokejisté Liberce čeká předehrávka extraligy s Pardubicemi a Spartu s Mladou Boleslaví. No a dnes bude obloha většinou zatažená až oblačná, odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění, víc mraků ale zůstane na severovýchodě a východě, tam také může zapršet a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Empolos Radio pro radost ze života. Úterý 22. září na řadě je naše další ranní hudební dvojce a ta nám spojila písničky s ženskými jmény. Čeká nás Gina, písnička, která zazněla ve filmu Rebelové. Zpívat bude Josef Zíma. A pak nás také nemine Karel Hála a nahrávka Hádej Matildo. Máme 8:45.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Gina.

0: Úterý 22. září, zdravím vás z našeho rádia. Pár minut nás dělí o 9. hodiny od zpráv s kolegou Vítkem Zábranským. Do té doby ještě určitě muzika let 60. až 80. a také vaše reakce v rámci ranního tématu. Do konce roku zbývá 100 dní a mě zajímá, co chcete ještě stihnout v tomto roce. Co by se muselo stát, abyste si 31. prosince řekli, jo, tenhle rok stál za to.
1: Já do konce roku musím a chci zaučit moji kolegyni, protože po 8 letech přesluhování půjdu do důchodu, takže tohle prostě musím, jinak nemusím nic.
2: Můj největší dárek k Vánocům letos bude vnouček, takže to bude úplně nejvíc. Už se na něj strašně moc těším. Bude koncem listopadu a bude to krásný dáreček k Vánocům.
0: Ten nejkrásnější. Děkujeme opět za vaše reakce. Do zpráv celou další muziku, ale 60. až 80. Ještě stále hezké ráno.
3: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Naposledy si objal úplně cizího člověka. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to, Eurojackpot.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na dek.cz.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy,

0: Radio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré dopoledne. Automobilovým dopravcům se uleví. Vítají návrat regulace cen pohonných hmot, o kterém rozhodla vláda. Kabinet bude od 1. října znovu stanovovat maximální ceny benzínu a nafty a sníží spotřební daní na diesel. Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia poukazuje na to, že se drahá nafta projevuje v ceně všeho. Nižší spotřební daní nevnímá jako dárek pro dopravce, ale jako tlumení růstu inflace. Ceny paliv šly v posledních dnech výrazně nahoru. Vláda na zdražování zareagovala i kvůli tomu, že opatření začaly přijímat také okolní státy. Premiér Andrej Babiš věří, že benzín i nafta zlevní.
2: My jsme rozhodli o zastropování marže na 2,50 a o maximálním snížení 2,35, včetně DPH, tak já předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
1: Podle analytiků oslovených ČTK se v cenách nejvíc projeví právě snížení spotřební daně na naftu, naopak dopad regulace marží bude podle nich minimální. Stovky lidí dnes ráno čekalo ve frontě před pražskou Českou národní bankou. Ta vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé speciální bankovku. Jedná se o 5 000 korun se speciálním přítiskem. Ten má speciální logo a dva portréty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Součástí je i QR kód odkazující na tematické stránky České národní banky věnované výročí. Bude ji možné využívat i v platebním styku. Bankovku je možné vyměnit v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové za 5 000 korun. Zaplatit lze pouze hotově. Výměna je omezená na 3 kusy na osobu. 5 000 koruna vychází v emisi 200 000 kusů. K dispozici bude do vyčerpání zásob. Pojišťovny budou motivovat lidi k prevenci. Podle zjištění Hospodářských novin by jim za absolvování prohlídek a screeningů měli vyplácet až 1500 korun takzvaně na ruku. Bonus by platil pouze od určitého věku. S novou motivací k účasti na preventivních programech počítá chystaná rezortní novela o veřejném zdravotním pojištění. Platit by měla od roku 2028. Cílem je zachytit vážná onemocnění dříve než v pokročilém stádiu, kdy se začne prodražovat. Na příští rok počítá stát náklady na zdravotní péči přes 600 miliard korun. V Karlových Varech řeší budoucí podobu lázeňských lesů. Část místních sepsala petici, ve které kritizují kácení stromů. Argumentují přitom, že město dává přednost biznesu před řádnou péčí.
3: Rozjelo se to na sociálních sítích, fotky s technikou a pokácenými stromy. Chvíli na to přišla petice. Části varáků se nelíbí, jak se lázeňské lesy chovají. Podezřívají dokonce městskou společnost, že těží víc, než musí, aby na dřevu vydělala. Firma to ale odmítá a tvrdí, že jde o plánovaný postup. Petice nicméně oslovuje čím dál víc místních a nehledě na volby se k ní bude muset vyjádřit vedení města. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: No a dnes bude převažovat oblačno, oblačnost začne odpoledne a večer ubývat místy až do vyjasnění na severovýchodě a východě, ale vydrží, tam také může zapršet a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 4 minuty po 9. hodině. Adam Kořica přeje hezké úterní dopoledne. 22. září. Česká muzika let 60. až 80. je už opět nachystaná. Michal Kocáb, písnička S cizí ženou v cizím pokoji.

tam, kde starý fíkus tiše uvadá, ani on už není, co byl za mladá, takhle skončí, kdo se spokojí.

0: vychází obojí.
1: S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč to?

0: Minuta po 9:15 Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji poklidné a ničím nerušené úterní dopoledne. 22. září, pojďme na náš Facebook. My zjišťujeme, jak dlouho trvala vaše nejdelší návštěva u zubaře. Tak je pravdou, že zubař může být takovým jako strašákem pro většinu lidí. Paní Ludmila Rydlová píše, v čekárně hodinu a v ordinaci též hodinu. Paní Eva Tesarová píše, já nějaké dlouho se z ní v křesle u zubaře neměla, ale pozor, jdu za týden ve středu, tak ať to nezakřikneme, držíme palce, paní Evo. Paní Sonja Pěkná Kozáková píše 9 hodin, tak panečku, to už je opravdová šichta. Co vy? Jak dlouho trvala vaše nejdelší návštěva u zubaře? www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete, těšíme se na vaše další komentáře. Máme minutu po 9:45, za malou chvíli Pavel Novák, písnička Hádej, hádej ze seriálu Píseň pro Rudolfa III.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. Abel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
4: 10. Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
5: Počkat, někdo ale chybí.
4: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: 2 minuty po půl desáté Český impuls Rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní dopoledne 22. září a za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Skupina Olympic, písnička Ty slzy dávno vpila tráva. Také Jirka Korn, Marta Kubišová, pojďme ale po pořadě, duet Znám tu louku voňavou z filmu Trhák. Valdemar Matuška, Laďka Kozderková, přeji hezké dopoledne s Rádiem Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Ale ještě určitě další muzika let 60. až 80. Nachystaný je duet Levandulová, zpívat budou Hana Hegerová a Petr Habka. Dnes ráno jsme se bavili o tom, že do konce roku zbývá 100 dní. Pořád máme tedy 100 dní na výlet, na věci, které odkládáme, a mě zajímalo, co chcete do konce roku ještě stihnout. Máte něco, co jste si na začátku roku slíbili a zatím na to nedošlo? Nějaký rest, který už by bylo dobré konečně dotáhnout? Kam byste chtěli ještě letos vyrazit? Je někdo, koho chcete navštívit, nebo se s ním konečně potkat? Chcete ještě něco udělat doma na zahradě nebo kolem baráku? Máte nějaký osobní cíl, pohyb, zdraví, knížku, kurz, něco nového se naučit? A co by se muselo stát, abyste si na 30. prosince řekli, jo, tenhle rok 2026 stál za to?
1: Co bych chtěl stihnout do konce roku? Hlavně stihnout jako řidič z povolání být na Vánoce doma a mezi svátkama dobře vyudit maso a dobře vyudit klobásy. To jsou potom svátky aspoň.
2: Takže my už hrozně dlouho odkládáme uklid sklepa a kdybychom to stihli s manželem do konce roku, tak by to byla pecka. No ale nevím, už moc měsíců nezbývá, takže uvidíme. Tak ahoj.
3: Můj největší dárek k Vánocům letos bude vnouček, takže to bude úplně nejvíc. Už se na něj strašně moc těším. Bude koncem listopadu a bude to krásný dáreček k Vánocům.
4: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
5: Generálním partnerem je Gasnet, největší distributor zemního plynu v České republice.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
12: Myslím, že to bude za C. Gumák.
11: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
13: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: V řadě za sebou tři čumíci jdou, vťápají si v blátě cestou necestou.

0: Český impuls. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Zájem o dárcovství kostní dřeně roste. V Českém registru dárců krvetvorných buněk pražského IKEMu je přes 52 500 možných dárců. Od začátku roku jejich počet vzrostl zhruba o 2000. Za ně i za pacienty se dnes večer řada budov v republice rozsvítí červeně. Právě dnes totiž máme Světový den dárců kostní dřeně. Česko si ho připomene nasvícením více než 60 památek významných budov a institucí, včetně třeba Pražského hradu. Červeně bude večer zářit také budova na Pražském Andělu, kde sídlí naše studio. V Česku čeká na transplantaci krvetvorných buněk více než 50 dětí a dospělých. Najít shodu s dárcem je podle lékařů složité, i proto je důležité mít registr co nejširší. Mezi možné dárce se může zapsat každý dospělý člověk do 40 let v dobrém zdravotním stavu bez trvalé medikace. Na pražský Petřínce svezeme opět lanovkou, do provozu se vrací po dvouleté rekonstrukci. Už před obnovením provozu v 7 hodin ráno čekala u stanice na újezdu asi 20 lidí. Kabiny se postupně naplnily několika desítkami cestujících, kteří si před jízdou fotili nové vozy, jízdenky i jejich interiér. Oblíbená lanová dráha z újezda přes Nebozízek na Petřín bude zatím ve zkušebním provozu. Kvůli rekonstrukci byla mimo provoz od září 2024. Kolem bývalé 34. budovy ve zlínském průmyslovém areálu je teď obří hromada suti a také celá řada otazníků, kam, kdy a jak ji z místa odvést.
2: Ani téměř 2,5 měsíce od devastujícího požáru z 9. července není ovšem jasno. Teď běží intenzivní výběrové řízení, kdo, jak a kdy odstraní pořízené demolici obrovské množství suti, skla, kovu a dalšího stavebního materiálu. Zbořeniště je momentálně víceméně zakonzervováno. A experti určují, co všechno obsahuje. To je důležité pro potenciální vítěze výběrového řízení. Jan Čada, Zlín.
1: Hokejisté Liberce zabojují o první výhru v extralize, čeká je předehrávka 11. kola na ledě mistrovských Pardubic. Na kontě mají zatím jen bod, utkání začne v 18 hodin. O půl hodiny později odstartuje dohrávka 3. kola mezi Spartou a Mladou Boleslaví. No a dnes bude převažovat oblačná obloha, na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně se tam objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 10, další zpravodajský servis opět za hodinu, do té doby hity let 60. až 80. Adam Kořica přeje hezké úterní dopoledne a teď už Petr Kotval, skladba Milujem se čím dál víc.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté z muziky let 60. až 80. Petr Spálený, písnička Plakalo baby. Kde vznikla nejstarší porcelánka v českých zemích, to zjistíme v pořadu Máme Česko rádi, a to o půl jedenácté.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Od country k rock'n'rollu, tak by se dala charakterizovat tahle písnička s Pavlem Bobkem.
3: Rock'n'roll dal jsem všechny nejlepší sveny.
2: Za tenhle žánrový výlet tak trošku může textař Michal Žantovský. A my vám ve středu odtajníme jeho žánrovou cestu k Pavlu Bobkovi. Buďte u toho v hudebním kalendáři, startujeme o půl dvanácté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Maxi.
5: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na Dek.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, přeji poklidné a ničím nerušené úterní dopoledne s datem 22. září. Naše další hudební dvojce nabídne hity Pavla Bobka, více prozradím po půl jedenácté. Teď už nás Anna Kracíková zve do nejzápadnějších Čech, startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Karlovarský kraj mnozí vnímají hlavně jako kraj lázeňský. I místa, která nemají s lázněmi nic společného, stojí za to navštívit. My dnes jedno takové představíme. Je to Horní Slavkov a jeho muzeum. Já už mám na telefonu Mirka Tausiga z Klubu českých turistů Praha. Mirku, zdravím vás. Řekněte posluchačům, proč by neměli Horní Slavkov při svých toulkách Českou republikou vynechat?
3: Já vás také zdravím, Anko. A samozřejmě všechny naše posluchače, věrné i ty, ze kterých se doufám brzy naši věrní posluchači stanou. Horní Slavkov má jeden český primát. Je sídlem nejstarší české místní porcelánky. První výroba porcelánu v českých zemích tu vznikla v roce 1792. Ve zdejší mincovně tak pravděpodobně od roku 1526 razily jáchymovské tolary.
2: Město má i svoji smutnou kapitolu. V 50. letech 20. století se nedaleko Horního Slavkova nacházely uranové doly, které sloužily také jako pracovní tábory pro vězně komunistického režimu. Toto období sebou přineslo i rozsáhlou devastaci architektonických památek.
3: Právě o nich se dozvíme v místním muzeu. To se nachází v renesančním měšťanském domě a sousedí s architektonicky nejcennějším objektem ve městě, kterým je Pluhův dům.
2: Nechybí samozřejmě expozice věnovaná hornictví s ukázkami rud. Ve zdejší oblasti se těžilo stříbro, cín a uran. Jedna expozice se věnuje místnímu cínařství. To bylo společně s produkcí porcelánu nejvýznamnějším řemeslem ve městě. Expozici tu má i zmiňovaná nejstarší česká porcelánka. Anna Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, mě včera jsem se zdál.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jsi spánek, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 22. září, blíží se nám 11. hodina. Do zpráv celou, do vysílání kolegy Honzy Benešovského, naše dopolední hudební dvojce a v ní hity Pavla Bobka. Čeká nás písnička Rock'n'Rollu, dal jsem všechny nejlepší své dny. Mimochodem o této skladbě bude zítřejší hudební kalendář. Náš expert na českou muziku let 60. až 80. kolega Zdeněk Sekanina zjišťuje, jak tato písnička vznikala. Dozvíme se to zítra v 11:30. No a když je řeč o hitech Pavla Bobka, tak rozhodně nesmí chybět ani písnička Vedně dál, cesto má. Na to se obzvlášť těším. Jsem Adam Kořica. Za sebe vám přeji hezké úterý i nadále si ho užijte v rytmu muziky let 60. až 80. rovná se s rádiem Český Impuls. Já se na vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně, opatrujte se. Naslyšenou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili. Už to bude 5 let? No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska? To má hodnotu tak 6. Ne, pojistka je na ty 4 pořád. A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer.

0: Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Potravinářská inspekce zavřela Billu v Brně. Provozovateli podle úřadů nezajistil proti pronikání škůdců a v prodejně byly četné stopy po výskytu hlodavců. Dalším důvodem uzavření prodejny byly nečistoty na podlaze a poškozený strop. Inspekce s Billou zahájí správní řízení o uložení pokuty. Už od noci stáli lidé ve frontách před pobočkami České národní banky. Ta dnes vydala 5000 bankovku se speciálním přítiskem vydanou ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. 700-metrová fronta se před otevřením banky v Praze táhla v ulici Na Příkopech až na Sedmovážné náměstí. Stovky metrů dlouhé fronty se tvořily také u poboček v Hradci Králové nebo v Brně. Lidé si zpravidla chtějí podle zjištění ČTK pořídit 3 bankovky, tedy nejvyšší možný počet, který pro jednu osobu Česká národní banka nabízí. Pojišťovny budou motivovat lidi k prevenci. Podle ředitele ekonomické sekce zdravotního pojištění ministerstva zdravotnictví by jim za absolvování prohlídek a screeningů měli vyplácet 500 až 1500 korun. Bonus by platil pro klienty ve věku 45 až 65 let. S novou motivací k účasti na preventivních programech počítá chystaná rezortní novela o veřejném zdravotním pojištění. Platit by měla od roku 2028. Cílem je zachytit vážná onemocnění dříve než v pokročilém stádiu, kdy se začne prodražovat. Na příští rok počítá stát z náklady na zdravotní péči přes 600 miliard korun. V New Yorku odstartovala diplomatická jednání mezi Spojenými státy a Čínou. Expertní týmy obou velmocí aktuálně ladí poslední detaily před klíčovým summitem. Ten vyvrcholí očekávaným jednáním mezi americkým prezidentem Trumpem a čínským prezidentem Xi Jinpingem ve druhé polovině tohoto týdne.
2: Obchod a bezpečnost umělé inteligence, to jsou hlavní pilíře ostře sledovaných rozhovorů, které mají nastavit nová globální pravidla. Americký prezident plánuje čínského lídra osobně přivítat přímo na vojenské základně Andrews. To je v diplomacii velmi neobvyklé a prestižní gesto. Zkouška přichází v kritickém momentu, kdy oběma zemím vyprší roční dohoda o obchodním příměří. Pro čínského prezidenta jde navíc o první oficiální návštěvu Bílého domu po 11 letech.
1: To byla Hedvika Miller, naše zpravodajka ze Spojených států, a zprávy zakončíme počasím. Převažovat bude oblačno, výjimečně se objeví přehánky. Odpoledne a večer budou mraky se rozpouštět až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně se tam objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Příjemné dopoledne, po 11. hodině přichází zaspívat Hana Zagorová slavnou písničku Spěchám. Tak my doufám, nikam nespěcháme. Tady je Rádio pro radost ze života, Honza Benešovský za mikrofonem. Český impuls.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to

0: Posloucháte Český impuls, dopolední program, za chvilku Josef Zíma, Zelené pláně, potom Kamelie, Robinson nebo Marika Gombitová, Vyznaně. Hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Do televize nás dostanete přes automatické ladění, do telefonu je potřeba stáhnout žlutou rádiovou aplikaci. Tak chutí do toho, Honza Benešovský s vámi na Českém impulzu.
1: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
5: Desátý Český mejdan s impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
6: Počkat, někdo ale chybí.
5: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Posloucháte Český impuls. Zítra touto dobou budeme vysílat hudební kalendář a vydáme se k rock'n'rollovým kořenům Pavla Bobka. Zaměříme se na písničku Rock'n'rollu dal jsem všechny nejlepší své dny. Poslechněte si legendu, příběh nastudoval expert na českou muziku Zdeněk Sekanina.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Bůh duch, kapela Olympik ve vysílání Českého impulzu. A teď už jdeme do impulzovic krabičky, kde se bude čančat Heidi Janků. Písnička to bude samozřejmě komentovaná, tak jako vždycky v impulzovic krabičce. Pár slov si teď pojďme poslechnout od Lucie Vondráčkové. Honza Benešovský zdraví od mikrofonu ve 12, hlavní zpravodajská relace.
1: Schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: Někdy film vytvoří písničku a někdy písnička vytvoří film. Tady nevím, jak to přesně bylo, ale všichni znají, když se načančám od Heidi Janků z roku 86.

0: zprávy v poledne.
1: Hezký den. Voda na Šumavě je pravděpodobně čistá. Svědčí o tom dosavadní průzkumy v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří. Podle ministerstva životního prostředí se v místě zatím nepotvrdila kontaminace podzemních ani povrchových vod. A to ani na lokální, ani na přeshraniční úrovni. Podrobný průzkum půjde podle resortu provést, ale až při sanaci místa. V bývalém armádním cvičišti může být nevybuchlá munice. Rozsáhlejší terénní práce proto musí počkat. Potřebné drenáže v lokalitě zajistí ministerstvo obrany. To také chystá výběrové řízení na firmu, která odstraní nebezpečné sudy v Národním parku tak, aby byly odvezené ještě letos. Areál na Šumavě hlídá policie i armáda. Obyvatelé Karlových Varů bojují za lázeňské lesy. Sepsali petici, ve které kritizují kácení stromů. Vadí jim, že město dává přednost biznisu před řádnou péčí.
2: Rozjelo se to na sociálních sítích, fotky s technikou a pokácenými stromy. Chvíli na to přišla petice. Části varáků se nelíbí, jak se lázeňské lesy chovají. Podezřívají dokonce městskou společnost, že těží víc, než musí, aby na dřevu vydělala. Firma to ale odmítá a tvrdí, že jde o plánovaný postup. Petice nicméně oslovuje čím dál víc místních a nehledě na volby, se k ní bude muset vyjádřit vedení města. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Česko se dnes rozsvítí červeně, a to v rámci Světového dne dárců kostní dřeně. Červenou barvou se od 7 večer rozzáří víc než 60 památek a budov v zemi na podporu dárcovství krvetvorných buněk a také jako symbol naděje pro pacienty, kteří na svého dárce ještě čekají. Do iniciativy se zapojí třeba Pražský hrad. Ve slovenských horách už chumelí. Poprvé po létě nasněžilo. Dnes ráno v nejvyšších polohách leželo víc než 20 cm sněhu. Slovenský hydrometeorologický ústav to uvedl na sociální síti. Meteorologové upozornili turisty, že v nejbližších dnech musí ve vysokohorských oblastech počítat se zimními podmínkami. S ohledem na očekávané oteplení v závěru tohoto týdne, ale sníh na horách na Slovensku roztaje. Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami a naměříme jen 14 až 18 stupňů. Na jihu Moravy může být i 20. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy skončily krátce po 12. hodině, teď už vchází bez vyzvání Dalibor Janda s námi, potom Petr Rezek nebo Miky Volek. Honza Benešovský u mikrofonu, Český impuls je tady.

0: Posloucháte Český impuls, Miky Volek, Rána a gol. Za chvilku už přijde Alexandr Hemala, který pracuje na televizní chvilce, to znamená sestavuje sledovací plán na večer. Klidně se dělejte poznámky, za chvilku ho tady máme. No a Hana Zagorová, ještě předtím taky Marie Rotrová nebo Karol Koňárik na Českém impulzu.
1: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
2: Hlavním partnerem jsou Lesy České republiky.
3: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Posloucháte Český impuls. Za chvilku Viktor Sodoma, tenhle film, písnička, která se nám náramně hodí do programu, protože o filmech a jiných televizních pořadech bude následující rubrika zvaná Televizní chvilka. Se Sašou Hemlou, který se bude vracet do vysílání taky po 16. hodině, kdy budeme pro změnu svědky rozvodu komika Felixe Holzmana ve 16:15. Tolik vysílání Českého impulsu v příštích hodinách a Honza Benešovský u mikrofonu. Pěkné odpoledne.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Zdá se, že do příštích týdnů už definitivně vymění komisařku Renoirovou její francouzská kolegyně Florence, která se počase vrací na obrazovky České televize. Dnes pokračuje další epizodou, již 9. řada, ve které tato dáma hraje prim. Dnes by měla dopadnout vraha hasiče Valentina, který zemřel za velmi podezřelých okolností. A zdá se, že za nimi se ukrývá tragický rodinný příběh s hluboce uloženým tajemstvím. Dokonalý muž, to je název dnešní epizody ve 20.10 na ČT1. Tři kamarádi, kteří po rozvratech svých vztahů žijí v propučeném bytě, opět budou prožívat neuvěřitelná dobrodružství. Poté, co v minulém díle překazili svatbu své kamarádce, která byla svou rodinou dohnána do dosti podivného manželství, se z Bruntálu opět přesouvají do svého pražského bytu a čeká je pokračování nazvané Zlatokopka od 20. hodiny a 20. minuty. Včera oslavila své krásné životní jubileum skvělá herečka Daniela Kolářová. Jak šel její herecký život, si připomeneme v dokumentu Proměny Daniely Kolářové ve 20.50 na ČT2. Hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls. Dnes jeden bez aut, tak si pojďme zařadit do hudební dvojice cyklistické písničky. Začne Faraon, Šlapací kolo a potom to budou Plavci a Bicykl. Honza Benešovský přeje dobré odpoledne a za chvilku, za čtvrt hodiny plus minus budeme servírovat nejnovější zpravodajskou relaci, takže pokud jste rádi v obraze, dobře děláte, že posloucháte Český impuls.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Hudební dvojice a NEP Vrána k vráně sedá.

levně, zachovalej Jeep. Já přes rodinný rozpory cestou sebral úspory a mazal hned ten auták okouknout. Mám totiž strach, že bondáci zvláštní čouhlí

smlouvu jsem byl jako šíl. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám.

pohodě, no prostě v dobrý náladě. Tak do nádrže sem, dvě piva špujích. A než jsem se vám otočil, motor džípu naskočil a od těch do pně nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel. Benzin prudce odmítal, to se jak zvíře zazmítal, jenom pípu začerpadlo měl. Jednou mě buděj farmáři, že mám prej prázdno v garáži, že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj džíp. No řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel. Zahlíd ho parťák, jak směrzal na nejbližší pivovar a od těch dob už jsem ho neviděl. Pomalučku jel ten směr a od těch dob už jsem ho neviděl.

0: Hezký den. V budově Akademie věd na Národní třídě v Praze zasahují kriminalisté. Potvrdila to policie i samotná akademie. Podle deníku N policisté vyšetřují podezření na fiktivní dohody. Vlaky mezi Jaroměří a Českou Skalicí na Náchodsku se zastavily po srážce s člověkem. Ve vlaku se nikomu nic nestalo. Na místě zasahují 3 jednotky hasičů, kteří pomáhají s evakuací cestujících. Jsou pro ně zajištěné náhradní autobusy. Podle policie je obětí žena. Předpokládaný konec omezení na trati je podle informací na webu Správy železnic ve 13.25. Lanová dráha na Petřínu zase vozí lidi. Jedna z oblíbených pražských atrakcí se vrací do provozu po 2 letech. Na trati jsou úplně nové vozy s prosklenou střechou. Rekonstrukcí prošly i nástupní stanice.
1: Náčelník lanovky Pavel Kejha byl před oficiálním spuštěním mírně nervózní.
2: Pro nás se mění především technologie řízení. Ty vozy by měly být do budoucna bezobslužné. Teďka tam bude sice stát doprovod, ale nebude do ničeho zasahovat a veškerý ten přenos. Pohled na tu dráhu je z čelních kamer a z pomocných kamer, které jsou na dráze, takže pro nás je to trošičku nové.
1: Podobu nové lanovky vytvořila designérka Anna Marešová, která chtěla cestujícím poskytnout lepší zážitek z jízdy.
3: Když přijdete do té lanovky, tak vlastně celý ten prostor je řešený konkávně. To znamená, že se vám otvírá i ten výhled díky tomu víc a ta lanovka působí čistě.
1: K čistému designu ale vedla komplikovaná cesta.
3: Ono to je někdy těžký s těma inženýrama tohle řešit, protože oni řeší tu technickou stránku a je potřeba jim to dobře vysvětlit, že ta vizuální stránka je taky důležitá.
1: Lanovka na Petřín jezdí od 7 do 22 hodin každých 10 minut. Z Prahy Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Hokejisté Liberce dnes zabojují o první vítězství v extralize. V předehrávce 11. kola je na svém ledě přivítají mistrovské Pardubice. Utkání začne v 18 hodin. O půl hodiny později odstartuje dohrávka 3. kola mezi Spartou a Mladou Boleslaví. Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami a naměříme teploty od 14 do 20 stupňů.
4: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Zprávy skončily. Krátce po 13. hodině už tady čeká citronová holka Vítislava Vávry. Tak příjemný poslech, dobré odpoledne. Od mikrofonu se hlásí do služby Honza Benešovský.

0: Posloucháte Český impuls s Jirkou Kolbabou, se za chvilku podíváme do jihovýchodní Asie. Jirka nám prozradí, jak fungují lázně v Kambodži. To je naše cílová destinace, ale do té doby máme ještě trochu času na písničky. Jiří Korn bude zpívat Radost až do rána, potom Olympici, Je to tvá vina. Honza Benešovský u mikrofonu, dobré odpoledne, Český impuls.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Od country k rock and rollu, tak by se dala charakterizovat tahle písnička s Pavlem Bobkem.
3: Rock and roll dal jsem všechny nejlepší sviny.
2: Za tenhle žánrový výlet tak trošku může textař Michal Žantovský. A my vám ve středu odtajníme jeho žánrovou cestu k Pavlu Bobkovi. Buďte u toho v hudebním kalendáři, startujeme o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Maxi.
5: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datar, opravdový elektrospecialista.
10: Desátý Český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

den, tady je Dalibor Janda. Na rádiu Český Impuls hrají moje písničky každý den. Tak poslouchejte, bude sranda Dalibor Janda.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu, za chvilku tady bude Jiří Štědroň, Karel Gott nebo Hana Hegerová. Ti všichni se budou starat o české písničky 60. až 80. let, to znamená o muziku pro radost ze života. No a teď už vítáme cestovatele Jirku Kolbabu, vydáváme se do Kambodže a Jirka slibuje lázeňské zastavení.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Představíme v podstatě kambodžské lázeňské město Sihanoukville. Proč si tento příměr použil? Proč lázeňské město?
3: No tak protože tam je mnoho pláží a je to takové skutečně mondénní místo, které není úplně obvyklé. Do Kambodži jezdíme za kulturními, historickými statky, jezdíme tam za nádhernými přírodními útvary, třeba spíš v horách anebo někde kolem hlavního města a najednou se dostaneme na jih tohoto místa po státní silnici 3 nebo 4. Přes úžasné Kardamonové nebo Sloní hory přijedeme do oblasti, kde je několik národních parků a kde jsou opravdu skvělé pláže, kde jsou penziony, hotely na pobřeží, kde můžeme usmluvat velmi výhodnou cenu za ubytování nebo třeba i na jídlo, kde se pořádají fantastické cesty na ostrovy. Já bych připomněl, že tam jsou slavné pláže Serendipity nebo Sogha, Otres, to je velmi levná pláže, najdeme bambusové chatrče. Tam jsem se já ubytoval a pak jsem pořádal výlety s těmi domorodými lidmi. Za potápěním, za šnorchlováním nebo jenom za focením na ostrovy jako Pos, Tas, Takiev, dokonce Tank, Tygří ostrov a pak jsem se zase vrátil třeba zpátky, abych si užil toto zajímavé, i když na druhé straně poněkud smutné kambodžské město.
2: Říkáš také smutné město vedle všech dalších přívlastků, proč smutné?
3: No tak přece jenom toto město je velice chudobné, najdeme zde velmi, velmi velké výrazné sociální rozdíly, plno lidí, kteří jsou vykořenění, skutečně nemají na tu základní obživu. To město bylo teď velmi zkoušeno, protože v roce 2008 tady vypukl velký požár a vyhořela tržnice Leu, která byla velice, velice známá, kde se prodávaly ryby, ovoce a také třeba suvenýry pro turisty a oni se s tím těžko srovnávají, takže snad to jediné zajímavé, pozoruhodné, co tu můžeme vidět, jsou místní pagody. A úplně možná největším zážitkem tohoto místa je, že se tady odsud fantasticky fotografují západy slunce.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: touhle cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš. Ten Picasso hord uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak větmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrcholu slávy a proto v ažůru. A přesto po tvou kůži, jak pilou.

scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí.

0: oslovím tě hlasem.
1: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání 22. září. Pojďme si teď do hudební dvojice nasadit písničky s ženskými jmény. O první se postará Josef Zíma, to je píseň Gina, a potom Karel Hála, Hádej Matildo. Honza Benešovský u mikrofonu, za chvilku taky hlavní zpravodajská relace, už ji dokončujeme. Zase zazní všechno podstatné, co se děje doma, ve světě i ve sportu. Tak si na to počkejte, Český impuls.
2: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady.

0: 90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
2: Hudební dvojice
3: Anet, co mají písničky společného?

0: Impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezký den. Školní jídelnu v Újezdě nad Lesy kontroluje pražská hygiena. Větší počet žáků Masarykovy základky na okraji pražské části trápí od včera zažívací obtíže. Na situaci upozornil deník Blesk. Radnice na svém účtu na sociální síti uvedla, že nechá školu dezinfikovat. Žáci si budou dezinfikovat ruce a ve třídách se bude častěji větrat. Do vyhodnocení laboratorních analýz podle pražských hygieniků nejde předjímat důvod zdravotních potíží dětí. Kromě kontroly hygienici rozhodnou i o preventivních opatřeních. Řada míst v Česku se večer zbarví do červena. Víc než 60 budov se tak symbolicky připojí ke Světovému dni dárců kostní dřeně. Akce se účastní i Radio Impuls. Revizoři jsou dnes ve Zlíně bez práce. V městské hromadné dopravě se jezdí na den bez aut zdarma.
2: Den bez aut opravdu dnes láká projet se stále novějšími trolejbusy, elektrobusy i autobusy ve Zlíně či sousedních Otrokovicích. Vozový park zdejší dopravní společnosti je totiž hodně moderní a to třeba vyzkoušet. A kdy? Když ne dnes. Řidiči pochopitelně jízdenky neprodávají, revizoři drží pracovní půst, odbavovací terminály pro bezhotovostní platby jsou na den bez aut out. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davis Cupu utkají s Kanadou. Rozhodlo o tom los v Boloni, kde se finálový turnaj koncem listopadu bude hrát. Svěřenci kapitána Tomáše Berdycha postoupili mezi nejlepší osmičku potom, co v minulém týdnu porazili ve druhém kole kvalifikace v Praze výběr USA 3-2. V případě postupu mohou Češi v semifinále narazit na obhájce trofeje Italy, kteří se na úvod střetnou s Koreou. Na finálový turnaj Češi postoupili po druhé za sebou. Vloni podlehli ve čtvrtfinále Španělsku 1-2. Zítra čekáme slunečno, přechodně oblačno, místy s přeháňkami a s teplotami kolem 16 stupňů. Na jihu Moravy naměří i 20. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy jsou na konci krátce po 14. hodině a teď už Richard Miller, slavný hit Štěstí je krásná věc. Tady je Honza Benešovský.
4: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající.

karton na dvorek a taky porcelán.

české písničky 60. až 80. let.

0: Impuls, rádio pro radost ze života. Jsme stále na cestách, za chvilku potvrzujeme v dalším vydání pořadu Máme Česko rádi. Zjistíme, kde vznikla nejstarší porcelánka v českých zemích. Hanka Kracíková a turista s povoláním Mirek Tausik doloží, už si připravují podklady. No a muzika to je zásadní věc. V našem vysílání za chvilku tady bude Marta Kubišová, Laďka Kozderková nebo Miroslav Žbirka.
1: Akční týdny plné elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.

0: Posloucháte Český impuls, za chvilku další písničky. Karel Zich s Pavlem Bobkem budou zpívat K mikrofonu čelem. No a teď se K mikrofonu čelem postaví Hanka Kracíková a turista z povolání Mirek Tausik. Zamíříme do nejzápadnějších Čech. Tak jsem na to zvědav.
1: Máme Česko rádi.
2: Karlovarský kraj mnozí vnímají hlavně jako kraj lázeňský. I místa, která nemají s lázněmi nic společného, stojí za to navštívit. My dnes jedno takové představíme. Je to Horní Slavkov a jeho muzeum. Já už mám na telefonu Mirka Tausiga z Klubu českých turistů Praha. Mirku, zdravím vás. Řekněte posluchačům, proč by neměli Horní Slavkov při svých toulkách Českou republikou vynechat?
3: Já vás také zdravím, Anko. A samozřejmě všechny naše posluchače, věrné i ty, ze kterých se doufám brzy naši věrní posluchači stanou. Horní Slavkov má jeden český primát. Je sídlem nejstarší české místní porcelánky. První výroba porcelánu v českých zemích tu vznikla v roce 1792. Ve Zejčí mincovně pak pravděpodobně od roku 1526 razili jáchymovské tolary.
2: Město má i svoji smutnou kapitolu. V 50. letech 20. století se nedaleko Horního Slavkova nacházely uranové doly, které sloužily také jako pracovní tábory pro vězně komunistického režimu. Toto období sebou přineslo i rozsáhlou devastaci architektonických památek.
3: Právě o nich se dozvíme v místním muzeu. To se nachází v renesančním měšťanském domě a sousedí s architektonicky nejcennějším objektem ve městě, kterým je Pluhův dům.
2: Nechybí samozřejmě expozice věnovaná hornictví s ukázkami rud. Ve zdejší oblasti se těžilo stříbro, cín a uran. Jedna expozice se věnuje místnímu cínařství. To bylo společně s produkcí porcelánu nejvýznamnějším řemeslem ve městě. Expozici tu má i zmiňovaná nejstarší česká porcelánka. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Na českém Impulzu Karel Gott, pocit sváteční. Jdeme do Impulzové krabičky, to je vždycky taky svátek v rámci našeho programu. Osmý den vystřihne kapela Olympika. Necháme tuhle slavnou píseň okomentovat Petru Janu. Jsem na to zvědav, příjemný poslech, dobré odpoledne. Od mikrofonu se stále hlásí Honza Benešovský v úterý 22. září. No a zprávy jsou ve výrobě na 15. hodinu. Zůstávejte.
1: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozici je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Petr Janda umí psát krásné, pomalé písně. Konec konců jednu z nich, není nám už 17, napsal pro nás dva. Ale jednou z nejhezčích, které napsal, je Osmý den. Mám na ní nádhernou vzpomínku. Když Olympik slavil tuším 25 let existence, hrál na slavnostním koncertě v Lucerně i tuhletu písničku. A nikdy jsem neslyšela celý sál tak nádherně zpívat, jako když publikum a kapela společně spustili Osmý den. To mi opravdu běhal mráz po zádech.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. V Akademii věd na Národní třídě v Praze zasahuje protikorupční policie. Informaci potvrdila Národní centrála proti organizovanému zločinu i Akademie samotná. Podle deníku N se vyšetřování týká podezření, že se v Akademii vystavovaly fiktivní dohody o provedení práce za víc než 10 milionů korun. Podle státního zastupitelství zatím nebyl nikdo obviněný. Nejvyšší soud přerušil trest vražedkyním vůdce kutnohorské sekty. Dokud nerozhodne o jejich dovoláních, obě ženy zůstanou na svobodě. Na základě pravomocného verdiktu si zubařka odpikává 9 let a vysokoškolská učitelka tělocviku v důchodu 12 let vězení. Přerušení trestů ale podle soudu neznamená osvobození žen a nepředjímá výsledek jejich dovolání. Ženy se hájily tím, že plnili mužovo přání odejít ze světa a že v době činu byly vůdcem sekty zpracované natolik, že mu plně důvěřovali a podléhali jeho manipulacím. Potravinářská inspekce zavřela Bilu v Brně kvůli hlodavcům. Jedná se o prodejnu ve Stránského ulici. Jak vyplývá z informace na webu Potraviny na pranýři, na podlahách obchodu byl kromě špíny trus hlodavců a v prodejně byly vidět i jejich další stopy. Dalším důvodem uzavření pobočky byl poškozený strop. Prodejna zatím není podle webu otevřená. Zákaz užívání inspekce obvykle zruší ve chvíli, kdy je prodejna uklizená a zabezpečená proti dalšímu vniknutí hlodavců. V New Yorku odstartovala diplomatická jednání Spojených států s Čínou. Expertní týmy obou velmocí ladí poslední detaily před klíčovým jednáním amerického a čínského prezidenta Trumpa a Xi Jinpinga. Dojde na to ve druhé polovině týdne.
2: Obchod a bezpečnost umělé inteligence, to jsou hlavní pilíře ostře sledovaných rozhovorů, které mají nastavit nová globální pravidla. Americký prezident plánuje čínského lídra osobně přivítat přímo na vojenské základně Andrews. To je v diplomacii velmi neobvyklé a prestižní gesto. Zkuska přichází v kritickém momentu, kdy oběma zemím vyprší roční dohoda o obchodním příměří. Pro čínského prezidenta jde navíc o první oficiální návštěvu Bílého domu po 11 letech. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Středa bude převážně slunečná, většinou bez deště, s teplotami do 18 stupňů, na jihu Moravy až do 20. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Za 15 hodinou skončily další zprávy. Honza Benešovský zdraví od mikrofonu Českého impulzu. A už jdeme sázet do programu další písničky. Přichází Iveta Bartošová a potom Ladislav Štajdl nebo Rangers Český impuls.

0: Jiří Helekal ve vysílání Českého impulzu. Občas se mrkněte na sociální sítě, to znamená v našem případě na Facebook, protože se to může vyplatit. Dáváme tam občas soutěže, bývají tam novinky z rádia, taky různá témata, můžete komentovat, lajkovat a taky si najít nové přátele. Tak ještě pro úplnost adresa facebook.com/Český impuls. Tady je Honza Benešovský, příjemný poslech.
1: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiči roku.
2: Hlavním partnerem je Itong.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
6: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
8: Počkat, někdo ale chybí.
7: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Posloucháte Český impuls. Za chvilku Václav Neckář se svou Mášou. Karel Hále bude zpívat, nebo Karel Zichnova večer po 19. hodině. Vy, kteří patříte do skupiny věrných posluchačů, to víte, ale raději připomínám pro případné nově příchozí. Po 19. hodině se vždycky přepínáme do country módu a hrajeme písničky k táboráku. Nejenom ty countryovky, ale taky různé folkové a trampské hity. Máme to rádi, tak vyzkoušejte, pokud ještě neznáte, mezi 19. a 20. hodinou. Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Zítra v 11:30 budeme vysílat hudební kalendář a budeme se věnovat Pavlu Bobkovi, konkrétně písničce rock'n'rollu Dal jsem všechny nejlepší své dny. No a teď si tedy pojďme Pavla Bobka připomenout v hudební dvojici. První písnička je Ložená a druhá slavná Veď mě dál, cesto má. Naše vysílací cesta vede k 16. hodině, kdy už přijde Alexandr Hemala do svého pořadu. Tentokrát budeme svědky rozvodu komika Felixe Holzmana přesně za půl hodinky ve 16:45. Tak si to užijte, příjemný poslech, Honza Benešovský se loučí a zase zítra po 11. naslyšenou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
3: Hudební dvojice
8: aneb jako vejce vejci.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, jsou na nejvyšších hodnotách od roku 2022. Od minulé středy nafta zdražila o víc než korunu, benzin o korunu 60. Litr nejprodávanějšího Naturalu 95 stojí průměrně téměř 46 korun. Litr dieslu je za 49. Řidiči musí vydržet do října. Vláda obnoví regulaci cen paliv až od příštího měsíce. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovat maximální ceny, které odvodí od cenového průměru na burze a z regulované marže obchodníků ve výši 2,50 Kč za litr paliva. Spolu s tím stát sníží spotřební daň na naftu. U benzinu zůstane daň beze změn. Stát navíc začne uplatňovat mimořádnou daň vůči rafinériím. Zdaňovat bude jejich zvýšenou marži oproti loňskému roku. Nový úsek Varské dálnice u Žalmanova má zelenou. Ředitelství silnic a dálnic má příslušná povolení a definitivně vybralo stavebníka pro další část D6.
2: Zatímco úsek od Knínice už rýsuje, v provozu má být příští rok, navazující část k Varům se teprve stavět začne. Vítězné sdružení firem přišlo se zhruba o třetinu nižší nabídkou, než předpokládalo ředitelství silnic a dálnic. Počítalo, že 7 kilometrů vyjde přibližně na 3 miliardy. Nová dálnice bude kopírovat současnou hlavní silnici. V plánu je například 6 mostů, lávka pro pěší u Andělské hory a koridor pro zvířata, chcete-li lesní ekodukt v Horních Tašovicích. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Česko se večer zbarví do červena. V rámci Světového dne dárců kostní dřeně červeně bude svítit víc než 60 památek významných budov, včetně Pražského hradu. Rozsvítí se i budova, ve které sídlí Radio Impuls. Podpoříme tak pacienty s onemocněním krvetvorných buněk. Jde také o symbolické poděkování všem dárcům kostní dřeně a lidem zapsaným v registru. Aktuálně jich je tam přes 52 tisíc. Do registru dárců se může zapsat dospělý do 40 let bez zdravotních problémů a trvalé medikace. Rakouská policie dopadla dvojici Čechů podezřelých z krádeží motorek. Dopadla je v kukuřičném poli. Došlo k tomu už v červenci. Oba mladí Češi jsou podezřelí ze série krádeží na rakouské straně hranice. Pomáhat jim měla ještě mladá žena. Jak na svých stránkách informuje hornorakouská policie, podezřelí ukradené motorky a mopedy odváželi zpět do Česka, kde je prodávali. Zadržené rakouská policie převezla do věznice v Linci. Tam zjistila, že mladší ze zlodějů byl v domácím vězení. Měl na kotníku hlídací elektronický náramek přidělený českým soudem. Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami a naměříme jen 14 až 18 stupňů. Na jihu Moravy může být i 20. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Přeji hezké odpoledne, jsme tu opět s naším zábavným pořadem Smějeme se. Ale pozor, dnes máme Mezinárodní den bez aut. No, nechci tedy malovat čerta na zeď, ale bez aut si troufám tvrdit, že tak 80-90% lidské populace, alespoň co se zemí, co jsou na špici vývoje týče, už ani nedovede představit. Těch benzínových postelí, jak se o nich praví v jedné písni, den co den neuvěřitelně přibývá. Sám jsem zvědav, kam až to dospěje. No ale co, my jsme tu proto, abychom vás pobavili a nabídli příjemné písničky, jako je třeba hned ta první v podání Petra Nováka s názvem Hvězdičko blízkavá.

0: Přátelé, je to neuvěřitelná zvěst. Pan Felix Holzmann se rozvádí. František Budín se mu snaží naznačit, že to asi nebude vina jeho manželky, ale jak se zdá, tak pan Felix všechno háže právě na ni. Ano, pojďme si poslechnout jednu ze silvestrovských scének, která se váže až k roku 1990. Tady je.
1: No, buďte pozdraven, pane Jouda. Co tady děláte?
2: Je, dobrý den, pane Starbok, ale tak tady trošku odpočívám.
1: Je tak, ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
2: Neříkejte.
1: No jo, ale vy jste to nebyl.
2: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
1: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
2: No jo, já vám taky necítím nohy.
1: Jo, co říkáte?
2: Ale říkám, že necítím nohy, víte? Aha.
1: Máte nějakou rýmu, nebo co?
2: Ale ne, myslím jako, že mě bolej nohy.
1: Jako, že bolej, aha, takhle, jo, no jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance,
2: Jo, v poradní kance.
1: Poradní kance a jiná na kopci, no.
2: Nahoře, no jo. A co pak? Snad jste nepotřeboval advokáta.
1: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
2: No a co bych měl vědět?
1: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu,
2: Vy jste v rozvodu?
1: V rozvodovodovým,
2: no
1: jo.
2: Tak to já ani nevím.
1: No jo.
2: No jo.
1: A víte s kým? S mojí manželkou.
2: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
1: Rozvádím, no jo. Od stolu i od toho, od kanape.
2: Myslíte, jako od stolu a od lože?
1: Od jaký od lože?
2: Myslím, jako že se rozvádíte od stolu a od lože, je jako od postele.
1: Je to od lože, no jo. No tak jo. My máme doma i kanape,
2: no
1: víte.
2: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
1: No z manželčiny, to víte z mý, ne. No. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
2: No jo, no jo, no jo.
1: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
2: Jo.
1: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
2: No jo, no jo. A co to jako znamená?
1: Co?
2: Co jako znamená to čínský přísloví?
1: Jo, tak to, že, no to, to jo, nevím, to víte, a čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo? To
2: já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
1: No něco takového to bude asi, že jo?
2: No,
1: co jiného by to mělo být,
2: no, jo? Tak vy se rozvádíte, no, to je ale novina, pane Carbo. No, a to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
1: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíct,
2: no,
1: že jo?
2: No,
1: ale to už se nedalo vydržet,
2: prosím vás. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
1: Mně, jo.
2: Mezi váma nehraje.
1: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
2: no,
1: taky.
2: No
1: tak
2: já nevím, ale...
1: Když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
2: Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
1: Já, že jsem si vzal, no, proto, jo, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
2: No. Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
1: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
2: Vaše manželka žádlí?
1: Žádlí, no představte si žádlí.
2: Děte, no, a to žádlí jako bezdůvodně.
1: Co?
2: Jestli žádlí bezdůvodně.
1: Bezdůvodně?
2: Jo.
1: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
2: Tak podívejte se, pane Sadbok, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
1: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mu chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
2: Jo,
1: vášnivě,
2: jo,
1: jsem, no, políbil. No. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
2: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
2: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
1: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
2: A na co si stěžuje?
1: Furt si na něco stěžuje.
2: Děte.
1: Pořád, no. Pořád.
2: A na co například?
1: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
2: Děte.
1: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
2: Podívejte se, pane Carboch, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
1: Na Jory, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alcoronu 10 Hennessy.
2: Prosím vás, 10 Hennessy?
1: Na uklidnění jsem si musel dát 10 Hennessy. No, tady vidíte, co mi ta ženská taky stojí peněz.
2: No, a co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
1: Ale chce na mě pořád jen peníze.
2: Peníze?
1: Peníze, peníze, nic než peníze.
2: Jděte.
1: Může peněz na mě chce pořád.
2: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
1: No to já přece nevím. Já jsem ji taky ještě žádný nedal, že jo?
2: Se, pane Sarbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
1: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
2: Vaše paní, po hospodách?
1: Po celý noc z jedné hospody do druhé.
2: Jděte.
1: No jo.
2: No kdo by to říkal? A ona tolik pije, nebo co?
1: Ale ne, ona mě hledá,
2: no. Se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
1: U mě, jo?
2: Já?
1: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takového nevyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
2: Ale no tak,
1: já vám to
2: pane
1: vůbec
2: Carbo,
1: vyprávím.
2: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet. Ne?
1: No, tak co má já? Udělal jsem je a má je, tak co? No,
2: no dobře, no. A když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
1: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
2: No.
1: Já za to nechci vůbec nic.

0: Plusu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Je to tak, naše dítka už se vrátila do školních škamen a určitě si každou hodinu při čtení, psaní či počítání říkají spolu s Josefem Melenem ne, pětku ne. No a poté se můžete projít spolu s Václavem Neckářem svatovítským chrámem a to si myslím, že je návštěva k nezapomnění.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Je to tak, jedeme dál. Máme tu zážitky Pavla Landovského, které prožil po boku Miloše Formana. Totiž panu Miloši se podařila téměř neuvěřitelná věc, když v 70. letech zařídil vízum právě pro Pavla Landovského, který u naší vrchnosti, tedy tehdejší vrchnosti, nebyl zrovna dobře zapsán.
1: On o mě povídá po historku, jak jsem mu zebral kolo někde ve francouzských horách, ujel jsem 3 metry a spadl jsem na zem. Jenomže já s ním mám historku, která se skutečně odehrála v Kán. Oni volá, přijď sem, bejku, přijď sem do Kán. A já mu volám ve Vídni, říkám, jak tam přijde, říkám, to nemáš ještě auto, a říkám, já jsem tady 3 měsíce, člověče, já nemám nic. A on říká, kleč, říkal, to bych mohl, ale nemám vízum, říká, všaký sežen. Já říkám, no ty, my jako emigrant, jaký vízum já dostanu, já musím čekat 6 neděl na francouzský vízum. A říká, jak se nám zařít, čekám tě tady. A v tom Kán. A já jsem šel na francouzský konzulát a tam byl shodou okolností člověk, který mluvil česky. A říká, pojďte se vám hezky, já vás znám a víte co, vemte si lístek přes Frankfurt, jo. Dojďte do Frankfurtu, tam přesedněte a jděte přímo do Kán a tam požádejte o třídenní vízum na letišti. No jo. Jenže, já jsem zapomněl, že jsem Landovský, jo. Tak jsem to takhle udělal a přijedu do toho Kán a najednou vidím, že vystupujeme z letadla a kolem stojí takový ty strážníci, shodou okolností vždycky jako vypadá jako Le Dauphiné v těch mundurech, ty samý, jenomže jich tam nějak podezřele moc. Tak si říkal, tak tadyhle, kdybych to vzal, to by asi neprošlo, protože tady jsou od sebe 5 metrů, že to by ne. Tak jdu a samozřejmě, jak jsou do vrata, to stranou a už mě vedli a už. A hned mě tedy sehnali jinou letenku a do sklepa mě odvedli a že budu pokračovat zpátky okamžitě do Frankfurtu a ve Frankfurtu, ať si dělám zase co chci, že to, že oni mě do... No já byl dost takový zelený a říkal jsem si, Jirko, ten Miloš to ví. No nicméně jsem seděl asi 20 minut, najednou mě vzali, odvedli mě nahoru, posadili mě do letadla, směr Frankfurt, letadlo zarolovalo na plochu, nabralo plyn, že ho začalo, ale rozjelo se a najednou začalo brzdit, odrolovalo, šlo stranou a přišla letuška ve všech řečech, tý německy už jsem trošku rozuměl, že byly omylem přesunuty kufry z nějaký linky do Belgie nebo kam a že v podstatě bude zdržení asi 20 minut. Tak jsem říkal, aha, už pracuje Milošek. A viděl jsem to, že to taková náhoda nemůže být. Jo. A najít asi tak po takových 20 minutách vidím, že ty policajti, jo, který mě tam potáhli a tohle to a mlčte a tohle a jedete a to, nebudeme trpět žádný schůzky na francouzský, to jsou pěkný kurvy, víte, na francouzský území. No, najednou, a jak jsem vzal noviny ze zlomyslnosti takhle veliký, a takhle jsem si zakryl, jsem jak šmejdě, jak kouká na mě pod těma novinama, uvěřili, tak mě jako zvedli a velice se omlouvali těm druhým očima, vyvedli ven, přes tu plochu zpátky letadlo, okamžitě odlítlo, že jo, už mělo zdržení. A já tam vidím, jak tě odvedli do ty cimry, takhle těma dveřma tam stojí Miloš Forma v zbořeným kavátě. Dali mi papíry, dali mi třídenní pobytový vízum. Miloš, já říkám, jak se ti to podařilo? Říká, no už teda, už to bylo na knap, rozumíš? Už to bylo na knap, ale já teďka jsem dostal tu cenu Donatella a mám točit další film, rozumíš? Čili oni si na mě nemůžou nějak, protože ty styky s těma a nemůžou, a oni mě urazili, protože prohlásil ministr vnitra, že nebude na svém území trpět žádný schůzky disidentů z Čech. Říkám, a co jsi udělal? Říkám, no já jsem tam nezavolal, oni mi to umožnili a ten ministr to vzal osobně, protože už tušil, že by mohl být průsel, a já jsem mu jenom řekl, že chčí je, jak Moskva píská. A v tu chvíli, asi po 10 minutách volej zpátky, říká, dejte mu to vízum, tam tomu Landovskýma. Takže jsem dostal vízum, protože Miloš se nebojí, že a ví, on je chytrý a hlavně má ten patřičný množství odvahy, že se na věc nevykašle, než je hotová.
2: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Život je šatna v kabaretu.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Z peněz na 2000 příspěvek pro důchodce by se daly postavit domovy pro seniory. Uvedl to předseda lidovců Jan Grolich. Opozice vládní plošný příspěvek pro důchodce kritizuje. Má ho za PR a předvolební dárek. Zástupci ODS, starostů i lidovci dnes ve sněmovně poukázali na fakt, že jednorazový příspěvek pro důchodce ve výši 2000 korun stát vyjde na víc než 4 miliardy. Podle představitelů opozice by stát měl tyto peníze použít spíš na budování kapacit sociálních služeb. Například v každém kraji by se za to dal postavit domov důchodců. Průměrný důchod vzroste podle vládního nařízení od ledna o 304 koruny měsíčně. K tomu penzisté dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Voda na Šumavě je pravděpodobně čistá. Svědčí o tom dosavadní průzkumy v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří. Podle ministerstva životního prostředí se v místě zatím nepotvrdila kontaminace podzemních ani povrchových vod. A to ani na lokální, ani na přeshraniční úrovni. Podrobný průzkum půjde podle resortu provést, ale až při sanaci místa. V bývalém armádním cvičišti může být nevybuchlá munice. Rozsáhlejší terénní práce proto musí počkat. Potřebné drenáže v lokalitě zajistí ministerstvo obrany. To také chystá výběrové řízení na firmu, která odstraní nebezpečné sudy v Národním parku tak, aby byly odvezené ještě letos. Areál na Šumavě hlídá policie i armáda. Pražský hrad se letos poprvé zapojuje do Světového dne dárců kostní dřeně. Fasádu sídla hlavy státu tak v 19 hodin nasvítí červená barva. Prezident Petr Pavel při té příležitosti vyzval další dobrovolníky k zápisu do registru dárců. On sám byl jedním z nich.
2: Každý čtvrtý člověk s leukémií nenajde vhodného dárce kostní dřeně včas. Pokud můžete, zapište se do registru dárců. Sám jsem v registru byl, dokud mi to umožňoval věk. Čím více lidí v něm bude, tím větší budou mít pacienti šanci na uzdravení.
1: Do Světového dne dárců kostní dřeně se letos poprvé připojuje i Rádio Impuls. Také my nasvítíme budovu našeho sídla na Pražském Smíchově červeně. Stejným způsobem se do kampaně zapojuje i dalších 60 budov, památek a objektů napříč republikou. Ve slovenských horách už chumelí. Poprvé po létě nasněžilo. Dnes ráno v nejvyšších polohách leželo víc než 20 cm sněhu. Slovenský hydrometeorologický ústav to uvedl na sociální síti. Meteorologové upozornili turisty, že v nejbližších dnech musí ve vysokohorských oblastech počítat se zimními podmínkami. S ohledem na očekávané oteplení v závěru tohoto týdne, ale sníh na horách na Slovensku roztaje. Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami a naměříme jen 14 až 18 stupňů. Na jihu Moravy může být i 20. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Ano, přátelé, a my pokračujeme dál s naším zábavným pořadem Smějeme se. Druhou hodinku začneme pěkně optimisticky, protože skupina Gentour nám nabídne píseň s názvem Všechno bude fajn.

nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: To tedy byla ikonická píseň Valdemara Matušky S Bohem lásko. No a my jdeme dál, tedy jak se sluší a patří. Co si budeme povídat? Mnoho herců hraje rádo texty do posledního písmenka, jak má napsáno ve scénáři. Ale jsou tací, kteří rádi improvizují, což byl samozřejmě případ pana Vladimíra Menšíka. Ovšem někdy dohlédnout následky takové improvizace není vůbec lehké.
1: V jedné malé farnosti mají kostelíček na spadnutí a tak píšou žádosti o nějakou subvenci, až se konečně rozhoupá nějaká komise a určí datum, kdy se přijede podívat, v jakém stavu ten kostelíček je. Čekaj, a když už má ta komise přijet, má být mše, jako na počest té komise, onemocním varhaník. Muzika musí být, říká pan farář. Kostelník pohá, jak to ale uděláme? Tamhle v sousední vesnici jsou pelikánovci, ty teda hrají, jedna radost, ovšem neznají noty. A to se snad dá nějak zařídit, ne? Skoč tam k ním, kostelník utíká, pan pelikán povídá, no samozřejmě, zahrajeme, ale neznáme do ty humpa. Já jsem to právě říkal panu farářovi, ale ten říká, že by se to snad dalo nějak udělat, jako třeba u muziky, když vám někdo předspívá, humpa, no tak to jo, to my se zase chytnem. A tam někdo bude zpívat, humpa, no pan farář. Pan farář vždycky předspívá a to je vlastně tatáž melodie, jenomže pokračuje a rozrůstá se pelikán, a tak to berem. Je neděle, mše svatá. Kněz slouží mši, pak se obrátí takhle ke kůru, kde jsou pelikánovci a zpěvavým hlasem pronese: O, přijdi pane k nám a pelikánovci, já ti za klobuček pěrko dám.
2: Hudební kalendář Českého impulzu.
3: Od country k rock'n'rollu, tak by se dala charakterizovat tahle písnička s Pavlem Bobkem.
4: Rock'n'roll dal jsem všechny nejlepší.
3: Za tenhle žánrový výlet tak trošku může textař Michal Žantovský. A my vám ve středu odtajníme jeho žánrovou cestu k Pavlu Bobkovi. Buďte u toho, v hudebním kalendáři startujeme o 11:30.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
12: Počkat, někdo ale chybí.
11: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Poté, co si vám, přátelé, dovolím nabídnout několik televizních tipů, se Milan Drobný rozhodl koupit opuštěný hrad. No a tenkrát tedy byl problém koupit třeba chatu. Dnes už se dá, myslím, i opuštěný hrad koupit. Chce to jen hromadu peněz a plivnout si pak do dlaní.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Zdá se, že do příštích týdnů už definitivně vymění komisařku Renoirovou její francouzská kolegyně Florence, která se po čase vrací na obrazovky České televize. Dnes pokračuje další epizodou, již 9. řada, ve které tato dáma hraje prim. Dnes by měla dopadnout vraha hasiče Valentina, který zemřel za velmi podezřelých okolností. A zdá se, že za nimi se ukrývá tragický rodinný příběh s hluboce uloženým tajemstvím. Dokonalý muž, to je název dnešní epizody ve 20.10 na ČT1. Tři kamarádi, kteří po rozvratech svých vztahů žijí v propučeném bytě, opět budou prožívat neuvěřitelná dobrodružství. Poté, co v minulém díle překazili svatbu své kamarádce, která byla svou rodinou dohnána do dosti podivného manželství, se z Bruntálu opět přesouvají do svého pražského bytu a čeká je pokračování nazvané Zlatokopka od 20. hodiny a 20. minuty. Včera oslavila své krásné životní jubileum skvělá herečka Daniela Kolářová. Jak šel její herecký život, si připomeneme v dokumentu Proměny Daniely Kolářové ve 20.50 na ČT2. Hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: To byla excelentní Eva Pilarová a její Montyho Čardáš. No a my jdeme dál, máme zde poslední scénku dnešního odpoledne, ve které se zaskví Miroslav Šimek, který si bude vyrovnávat účty s řezníkem, který prý údajně nepřál jeho rodině. No, myslím si, že pravý opak je pravdou, totiž v povídce Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana dojde na nevyrovnaný dluh za stovky kilogramů masa. Tak se pojďme zaposlouchat.
1: Naše rodina, klidná a se vším svolná, patřila k těm, které žijí nenápadně, hledí si svého já a rošoupnou se jen poslední den v roce u televizoru. Ale jinak se zdržují členové naší rodiny doma, navzájem se zahřívají a maminka, která chodí po klíze do biografu, vypravuje obsahy filmu. Za celou dobu trvání našeho rodu nedošlo k žádnému rušivému momentu, neboť požár a povodeň, které u nás současně v loňském roce vypukly, se navzájem zlikvidovali, takže jsme mohli dále žít spokojeně na rumišti. A jak říká, klid, klid, to byla devíza naší rodiny. Švagr vynálezce si cenil pohodu našeho spáleniště tak vysoko, že ho úřady za žádnou cenu nemohli dostat do blázince, i když na něj policie pravidelně pořádala lovy se sítěmi. Nebyl-li švagr zrovna štván, vynalézal. Pravdou je, že mu nešlo ani tak o kvalitu, jako o množství. Příručních vynálezů měl plné kapsy, naplnil jimi svázané nohavice a rukávce. Byl-li zrovna štván, zvonil co chvíli u známých i neznámých lidí, aby mu uschovali vynález, který mu v dané chvíli vadil v běhu. Několik švagrových vynálezů střežilo i naši rodinnou pohodu. Zvonil-li někdo, vyběhl ze schránky pumprlík a zakřičel: "Táni, nejsou doma!" Když dotěra nedbal pidi mužíkových slov a pršel nevšímavě dále, čekal ho další švagrův vynález. Sugestivní zatáčka ke strašidlu. Tím jsme byli dokonale ochráněni před nevítanými návštěvami. Za bariérou švagrova důmyslu vysmívali jsme se okolnímu nervóznímu světu, o kterém jsme od maminky slyšeli hodně filmů. Nouzí jsme netrpěli. Matčina, mzda z biografu a švagrův invalidní důchod dávali dohromady pěknou sumičku. Proto nás velice překvapilo, když rodinu jednoho dne navštívila sociální pracovnice středního věku a nazvala nás hambou města. Otec se ohradil, že zná horší případy a díval se upřeně na pracovnici. Nicméně vytáčky nepomohly a úřední obsílka, kterou jsme obdrželi během týdne, hovořila jasnou a naléhavou řečí. My děti musíme do školy a otec příživník má se dostavit i o 8 hodině raní na pracovní úřad. Na pracovní úřad? Rozčílil se tatík. Co bych tam dělal, vždyť nepracuji. A to s tou školou, to se mi taky nelíbí. Bude to nejspíš provokace ze strany řezníka Františka Stiblíka, kterému jsme dlužni delší čas za tunu masa. Půjdu se na něj podívat. Jelikož maminka byla v kině, nebyl doma nikdo, kdo by v tom otci mohl zabránit. Naopak, my děti jsme návrh přijali značením, neboť na lakomce Stiblíka máme také pivku. Právě před týdnem přirazil bratra Lojzu váhou k pultu, když ho otec lišácky poslal vyzvídat, jestli se v masně na dluh nezapomnělo. Do krámu jsme vešli s otcem současně. Tady bude někdo platit, pokusil se bledý Stiblík ožen. Ačkoliv ho pohled do otcovy brunátné tváře musel přesvědčit o opak. K placení nedojde, opáčil otec klidně. Ale zajímavé věci se tu dít budou. Jistě se nebudeš Stiblíku zlobit, když děti ochutnají trochu uzenin. Navíc jsme nečekali. 12 postaviček obsypalo. Háky s lahůdkami jako pilné včelky. Stiblík za vrávora. Ne, ne, u Heráček ne. Spokojte se s kabanosem. Vždycky vám tolik chutnal holoto. Děti sami vědí, co je dobré. Hovořil zvolna otec. A ty zatím klidně můžeš psát obsílky. Obsílky? Zaúpěl řezník. Jaké obsílky? Abych přišel na pracovní úřad. Hřměl otec a kopl do sádla. Nejsi opilý, občane? Bránil se Stiblík. Ničemu z tvé řeči nerozumím. Vždy jsem vaši rodinu podporoval tím nejlepším, co bylo. Tu na koniny hovoří za vše. Otec si však nevšímal řezníkových slov. A děti bys posílal do školy, pokračoval trpce. Za to zaplatíš. A vykročil k lednici. Stiblík, Bůh ví, kde se to v něm vzalo, se vymrštil. A dost. Kdo šáhne na maso, toho tne sekera, ať padne kam padne. A to se podívejme, řekl otec a šáhl na maso. Varoval jsem tě, pronesl řezník jen tak pro sebe a sekera zasvištěla vzduchem. Ten prst ti nezůstanu dlužen, zvolal otec. Teď skoncujeme s dluhem. Zdravou rukou zamkl dveře a řekl tiše, děti, ochutnejte Stiblíka.
2: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Už 240 dětí na základce v Újezdě nad Lesy onemocnilo střevní virozou. Uvedla to pražská hygiena. Na školu chodí celkem 11 žáků. Nejvíc nemocných je v budově, kde jsou třídy druhého stupně a Montessori programu. Tady vedení školy vyhlásilo dvoudenní ředitelské volno. Pražská hygiena případ řeší s nejvyšší prioritou. Do vyhodnocení laboratorních analýz nelze předjímat zdroj nákazy. Na situaci ve škole na okraji Prahy upozornil deník Blesk. Giorgia Meloniová za týden navštíví Česko. Potvrdil to úřad italské premiérky. O její návštěvě už včera mluvil její český protějšek Andrej Babiš. Oba státníci by měli podepsat strategickou spolupráci až do roku 2030. Černá Hora Pec hledá zaměstnance pro zimní sezónu. Lyžařský resort v Krkonoších každoročně potřebuje stovky pracovníků do lyžařské školy, služeb nebo gastronomie. Předpokládané zahájení sezóny je o posledním listopadovém víkendu. Víc informací se dá najít na webu. Ve Spojených státech eskaluje bezprecedentní spor prezidenta Trumpa s americkými médii.
2: Přední americké televizní stanice se odmítají podílet na zpravodajství z Bílého domu. Reagují tak na odebrání akreditací svým kolegům. Velkou ranou pro prezidenta je i skutečnost, že se do protestů zapojila stanice Fox News, která dlouhodobě prezidenta vždy podporovala. Bílý dům ale okamžitě reagoval. Na vládním webu spustil kanál s názvem Trump TV. Vysílá 24 hodin denně a zaměřuje se na prezentaci úspěchů prezidenta. Podle kritiků se Washington odstříhává od nezávislé žurnalistiky. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami a naměříme teploty od 14 do 20 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
3: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
1: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
0: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu tu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
5: Rádio Český impuls.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký večer. Čech zadržený v Moskvě má pomoc českého velvyslanectví. To ale případ kvůli jeho citlivosti víc nekomentuje, jak uvedl mluvčí ministerstva zahraničních věcí. Moskevský soud poslal českého občana na 13 dní do vězení. Podle agentury Interfax Čech v neděli uspořádal protest u Leninova mauzolea na Rudém náměstí. Muž tam stál s transparentem s nápisem v angličtině, který podle úřadu diskreditoval ruskou armádu. Co na transparentu stálo, agentura neuvádí. Soud muži vyměřil také dvě pokuty v celkové výši 60 tisíc rublů. Advokáti se připojují ke kritice premiéra Babiše kvůli jeho výrokům o justici. Česká advokátní komora je označila za nepatřičné s tím, že výkonná moc nemá vstupovat do rozhodování moci soudní. Kritizování justice je podle advokátů na místě pouze v případech, kdy se zakládá na doložitelných datech. Advokáti podpořili Soudcovskou unii, která se už minulý týden ohradila proti Babišovým výrokům na předvolebním mítinku v Havířově. Premiér tam v souvislosti se svou dotační kauzou Čapího hnízda mluvil mimo jiné o mafii, která vás zavře na objednávku, nebo o soudcích rozhodujících bez důkazů. Do New Yorku se sjelo na 130 hlav států a předsedů vlád. V americkém velkoměstě začala všeobecná rozprava 81. zasedání valného shromáždění OSN. Na místě jsou i prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Petr Macinka a také naše kolegyně ze zpravodajského serveru iDnes.cz Veronika Pithardová.
2: Dobrý den. Na tom městě je to znát, že se tady děje nějaká velká akce v centru a hlavně teda v bezprostředním okolí OSN. Je spousta aut, doprava tady místy i trošku kolabuje. Český zájem je letos poměrně jasný, a to podpořit kandidaturu Česka na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN pro roky 2032 až 2033. Prezident Petr Pavel bude mít zítra svůj národní projev. Mluvit v něm chce mimo jiné o reformě OSN, AI nebo dopadech klimatických změn. Z New Yorku Veronika Pithardová, iDnes.cz.
1: České tenistky potvrdily proti Britkám roli favoritek. Postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Vítězství 2-0 nad Británií stvrdila Linda Nosková, když zvítězila nad Katie Boulterovou poměrem 6-2 a 7-6. První bod vybojovala Marie Bousková. Porazila na tvrdém povrchu v Šenčenu po 3 hodinách Sony Kartalovou po setech 7-6, 4-6 a 6-4. O postup do finále se svěřenkyně Barbory Strýcové utkají v pátek se Španělskem nebo Kazachstánem. Zítra bude převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě území se ojediněle vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

sednou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysli ukáže se turisté, zajisté rozutíkají se po lese.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Český impuls.

dneska ze služby pohřební, neveze na korbě předměty spotřební. Ten její náklad je, že je také potřebný, 3 rakve velké a 2 prostřední. Asi na 20. kilometru stopnul to auto kluk v modrým svetru, vyšvih se svižně na ložnou plochu, zrovna když začalo pršet trochu, i schoval se do rakve.

nevadil deštík jim z nebe se valící, auťáky stopujou na ulici. Projela spousta aut i pár kobyl, až je vzal zrak ve má automobil. Občané cikánské národnosti na korbu složili

skáčou přes postranice. Lakatošpero se vrhnul z korby, zaril se nosem do jarní orby. A jeho bratr Ján, zvaný Bydlo, z vejšky padl kročmo na svodidlo. Po Ištvánovi zbyl Flek a Širák, nestih už zabrzdit s Vlekem tyrák. Šaňo si při pádu překous jazyk, Gejzovice z brucho prejel gazik.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

prav, ať se na ducom zvýší knajmout dát. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Český impuls.

0: každý večer v rytmu country. Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?

0: ve 20.
1: Hezký večer. Na jihu Moravy došlo k dalšímu neštěstí na železnici. Na trati mezi Brnem a Bílovicemi nad Svitavou dnes odpoledne vlak srazil a zabil člověka. Provoz byl zhruba na hodinu přerušený. Policie okolnosti tragédie vyšetřuje. V úseku Brno hlavní nádraží Blansko zavedly České dráhy po dobu výluky náhradní autobusovou dopravu. Dnes jde přitom o druhý takový případ na jižní Moravě. Už dopoledne srazil a zabil člověka vlak v Rajhradě na Brněnsku. Školáky v újezdě nad Lesy na okraji Prahy postihly zdravotní problémy. Větší počet žáků Masarykovy základní školy trápí od včerejška zažívací obtíže. Škola už kvůli tomu kontaktovala pražskou hygienickou stanici, která prověřuje školní jídelnu a aktuálně eviduje 240 nemocných dětí a 10 členů personálu. Škola má celkem zhruba 1100 žáků. Starosta Prahy 21 Michal Hazdra ČTK řekl, že pro část školy vyhlásil ředitel na zítřek a čtvrtek ředitelské volno. Lidé dnes vzali Českou národní banku útokem. Centrální banka totiž začala prodávat speciální 5000 bankovku ke stému výročí založení instituce. Před sídlem ČNB v centru Prahy se ráno táhly dlouhé fronty. Bankovka s prvním československým prezidentem TG Masarykem má unikátní přítisk. Dá se použít i při běžném platebním styku. Odborník na mince a bankovky Jan Jelínek řekl, že si velký zájem vysvětluje dlouholetou sběratelskou tradicí v Česku. Zbohatnutí ale kupující čeká. Nemůžou.
2: Myslím si, že její cena do budoucna nebude nijak závratně vysoká. Myslím si, že to budou maximálně jednotky, desítky procent na nominální hodnotu.
1: Česká národní banka prodává speciální 5000 i na pobočkách v Hradci Králové, Brně a Ostravě. K dispozici je 200 000 kusů. Jeden člověk si může koupit maximálně 3 bankovky. Američtí vojáci jsou na cestě do Litvy. Oznámilo to vedení pobaltského státu a členské země NATO. Zároveň Litva poděkovala administrativě amerického prezidenta Trumpa s tím, že tento krok je důležitý pro bezpečnost celého regionu. Litva letos v létě poprvé od roku 2020 zůstala bez obrněného amerického praporu o síle asi 1000 vojáků. Země přitom sousedí s ruskou exklávou Kaliningradem a s Běloruskem, které patří mezi největší spojence Moskvy. V posledních měsících několikrát čelila narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Zítra bude převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě území se ojediněle vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích.

Když zámečník má v erbu klíč, tak zahradník má zem

když obchodník má v erbu král. Tak trosečník má s prken prál. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž.

0: 1. Pražský hrad se letos poprvé zapojil do Světového dne dárců kostní dřeně. Fasádu sídla hlavy státu tak v 19 hodin nasvítila červená barva. Prezident Petr Pavel při té příležitosti vyzval další dobrovolníky k zápisu do registru dárců. Zmínil přitom také fakt, že i on sám byl v případě potřeby připravený pomoci.
1: Každý čtvrtý člověk s leukémií nenajde vhodného dárce kostní dřeně včas. Pokud můžete, zapište se do registru dárců. Sám jsem v registru byl, dokud mi to umožňoval věk. Čím více lidí v něm bude, tím větší budou mít pacienti šanci na uzdravení.
0: Do Světového dne dárců kostní dřeně se letos poprvé připojilo také Rádio Impuls. I my jsme budovu našeho sídla na Pražském Smíchově nasvítili červeně. Stejným způsobem se do kampaně zapojilo také 60 dalších budov, památek a objektů napříč republikou. V Českých Budějovicích by mohla stát první rychlobruslařská hala u nás. Byla by součástí komplexu, který má vzniknout ve sportovním areálu Složiště. Na projektu se dnes podle hejtmana Martina Kuby domluvil Jihočeský kraj a sportovní svazy. V případě, že kraj nebude mít podporu státu, připraví areál bez rychlobruslařské haly. O výstavbě podobného zařízení v Česku se hovoří už několik let. Podle premiéra Andreje Babiše jsou teď ve hře dvě místa, Žďár nad Sázavou a právě České Budějovice. Šéf kabinetu ČTK řekl, že konečné slovo budou mít hlavně rychlobruslaři. Město Ostrava chystá další protipovodňová opatření. Ve spolupráci s podnikem Povodí Odry posílí hráze a zábrany podchodů a podjezdů v několika obvodech. Zatím se ve městě podařilo zpevnit a navýšit protipovodňovou hráz na soutoku řek Odry a Opavy.
2: Aktuálně jsou ochranné hráze v Ostravě připravené na to, aby město chránili před stoletou povodní, jenže předloňské povodně byly mnohem ničivější, byly více než 500leté a právě na tyto extrémní situace je nutné se připravit. Odborníci si je nasimulovali a zjistili, kde jsou slabá místa. K nejproblematičtějším patří zmíněný soutok Odry a Opavy, proto byl prvním místem, které se upravovalo. Další úpravy se chystají v Koblově, na dvou místech v Nové Vsi a v Přívoze u centrální čistírny odpadních vod. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
0: Budoucnost Grónska je o něco jasnější. Americký prezident Trump, dánská premiérka Frederiksenová a grónský premiér Nielsen dnes v New Yorku na okraj zasedání valného shromáždění OSN podepsali novou dohodu o ostrově, který je autonomní součástí dánského království. Šéf Bílého domu v projevu označil ujednání za milník pro bezpečnost Spojených států, Arktidy a také Evropy. Dohoda podle agentury Reuters mimo jiné stanovuje, že případné nezávislé Grónsko zůstane součástí NATO a bude plnit podmínky této dohody. A podíváme se ještě krátce na ledové plochy. Hokejisté Liberce vydřeli výhru v Pardubicích. Bílí Tygři ve večerní předehrávce 11. kola extraligy nakonec zvítězili na ledě Dynama 5-4. Zítra bude převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě území se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
4: Kup mi den, kup mi noc.

kde všichni měli mít stejně. Ruka, co z tribuny kynula, noha, co vesele šlapala blejně. Ruka, co z tribuny kynula, noha, co vesele šlapala blejně. Ruka, co z tribuny kynula, společně přišli jsme od někud z minula, jo, a zřejmě jí odejdem stejně. A zřejmě jí odejdem stejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula, zmateně přilítla od někud z minula, jo, i dneska je šedivá stejně. I dneska je šedivá stejně. Chasa už prapory svinula, ještě se naplno nemele v lejně. Chasa už prapory svinula, ještě se naplno nemele v lejně. Chasa už prapory svinula, sedím tu poučem brusery z minula, jo, a začínám znova a stejně. A začínám znova a stejně. Berunka plyne jak plynula, kdysi král usíná na Karlštejně. Berunka plyne jak plynula, kdysi král usíná na Karlštejně. Berunka plyne jak plynula, v hospodě hrajou se písničky z minula, jo, a tebe miluju stejně.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Více než 60 budov a objektů napříč republikou právě svítí červeně. Symbolicky tím připomněli význam registru dárců krvetvorných buněk. Ten umožňuje najít člověka, který podstoupením jejich odběru může zachránit život pacientovi s leukémií. Letos se poprvé symbolicky na červeno nasvítila třeba budova Rádia Impuls nebo Pražský hrad. Osobně se na to byla podívat i vedoucí registru Marie Kuříková. Povídal si s ní náš reportér Tomáš Kabát.
2: Co to s vámi dělá, když vidíte Pražský hrad v červených barvách?
3: Jsem rozechvělá, moc si toho vážím.
2: Kolik dobrovolníků podle vás ještě ten registr potřebuje?
3: Ono je to složitější, protože v České republice je registrováno více než 2% dospělé populace, což je skvělé, ale zároveň jsou pořád pacienti, pro které dárci najít nemůžeme, takže kdo by se mohl registrovat, ať to prosím udělá.
2: Jak se daří šířit to povědomí o registru?
3: Je vidět, že to úsilí se vyplácí a od loňského roku se i významně zvýšilo počet lidí v registru, takže za to jsme taky moc rádi.
2: Vedoucí registru dárců krvetvorných buněk Marie Kuříková. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Já také děkuji.
2: Z prvního nádvoří Pražského hradu se loučí i Tomáš Kabát.
1: 5 000 koruna se speciálním potiskem šla na dračku. Bankovky si dnes na pobočkách České národní banky pořídili tisíce lidí. K dispozici budou i zítra, opět od 7:30 ráno. 5 000 koruna se speciálním přítiskem se vydává ke 100. výročí vzniku Národní banky Československé. Bankovka vychází v emisi 200 000 kusů a je k mání na pokladnách ČNB v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. KDU-ČSL přišla o výraznou osobnost. Ve věku 86 let zemřel bývalý lidovecký senátor za Strakonicko Josef Kalbáč. V minulosti působil také jako poradce bývalého prezidenta Václava Klause, kterému v roce 2008 pomohl ke znovu zvolení hlavou státu. O jeho úmrtí dnes informovalo na Facebooku město Strakonice, kde byl dříve mimo jiné přednostou okresního úřadu. Kalbáč patřil k zákonodárcům, kterým kdosi kvůli jejich prezidentské volbě vyhrožoval. Během první volby hrad předčasně opustil poté, co prý měl incident s neznámým mladíkem. Následně dostal poštou dopis se střelným prachem a výhružným textem. Případem se zabývala policie, vyšetřování nakonec odložila. Ve Spojených státech eskaluje bezprecedentní spor mezi prezidentem Trumpem a americkými médii. Televize společně přerušily zpravodajské pokrytí aktivit a mítingu Donalda Trumpa. Jde o solidární protest následující poté, co administrativa zakázala přístup novinářům z médií CNN, MS Now a Politico.
4: Přední americké televizní stanice se odmítají podílet na zpravodajství z Bílého domu. Reagují tak na odebrání akreditací svým kolegům. Velkou ranou pro prezidenta je i skutečnost, že se do protestů zapojila stanice Fox News, která dlouhodobě prezidenta vždy podporovala. Bílý dům ale okamžitě reagoval. Na vládním webu spustil kanál s názvem Trump TV. Vysílá 24 hodin denně a zaměřuje se na prezentaci úspěchů prezidenta. Podle kritiků se Washington odstříhává od nezávislé žurnalistiky. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Hokejisté Mladé Boleslavy zabodovali v Praze. Středočeši vyhráli v dohrávce 3. kola extraligy na ledě Sparty 5-3 a v tabulce se posunuli na 5. místo před svého dnešního soupeře. Mladá Boleslav tak zvítězila v O2 aréně poprvé od března 2021 po sérii 10 porážek. Pražané naopak nezvládli první domácí utkání v sezóně. Zítra bude převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě území se ojediněle vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Šel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

auta a popílek, přiletěl motýlek, 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek, ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily,

z naší ulice auta a popílek, odletěl motýlek, 18 let, bylo nám do smutku pro těch pár křesťanů.

Ten pocit kolen rozvyklaný a hlav bolestmi stíhaný. Působivost ušlechtilých gest a těžký

0: Express. Zprávy ve 23.
1: Zdravotní pojišťovny budou motivovat lidi k prevenci. Podle ministerstva zdravotnictví by měli klientům ve věku 45 až 65 let za absolvování prohlídek a screeningů vyplácet 500 až 1500 korun. Počítá s tím chystaná rezortní novela o veřejném zdravotním pojištění. Platit by měla od roku 2028. Cílem motivačních poplatků je zachytit vážná onemocnění dřív než v jejich pokročilém stádiu, kdy už se léčba začne prodražovat. Lidé dnes vzali Českou národní banku útokem. Centrální banka totiž začala prodávat speciální 5000ovou bankovku ke stému výročí založení instituce. Před sídlem ČNB v centru Prahy se ráno táhly dlouhé fronty. Bankovka s prvním československým prezidentem T.G. Masarykem má unikátní přítisk. Dá se použít i při běžném platebním styku. Odborník na mince a bankovky Jan Jelínek v našich impulzech Honzy Benešovského řekl, že si velký zájem vysvětluje dlouholetou sběratelskou tradicí v Česku. Zbohatnutí ale kupující čekat nemůžou.
2: Myslím si, že její cena do budoucna nebude nijak závratně vysoká. Myslím si, že to budou maximálně jednotky, desítky procent na nominální hodnotu.
1: Česká národní banka prodává speciální 5000ovku i na pobočkách v Hradci Králové.

0: Lové, Brně a Ostravě. K dispozici je 200 000 kusů. Jeden člověk si může koupit maximálně 3 bankovky. Pražská lanovka na Petřín ode dneška znovu vozí cestující. Její rekonstrukce trvala 2 roky. Pasažéři se můžou svést novými kabinami, které mají prosklenou střechu. Do budoucna budou vozy bezobslužné. Drážního pracovníka vystřídají kamery. Nové kabiny petřínské lanovky navrhla designérka Anna Marešová. Ta Rádiu Impuls řekla, že při tvorbě dbala na detaily.
1: V tom interiéru tam jsme se opravdu soustředili na to, aby ta lanovka neměla žádný zbytečný něco, co vlastně zabírá prostor. A vlastně ta švýcarská firma, která to vyráběla, tak oni byli nejdřív velmi překvapení, že chci vidět v podstatě po každém deklu, jak jsou tam třeba uschovaný ty mechanismy těch dveří, protože to je nějaká věc, která musí být skrytá.
0: Obnovou prošly i nástupní a výstupní stanice. V té dolní na újezdě je například nový obchůdek s tematickými suvenýry. Kdo nemá dlouhodobou pražskou jízdenku, zaplatí za jednotlivou jízdu 100. Moskevský soud poslal na 13 dní do vězení českého občana. Muž se měl provinit tím, že uspořádal protest u Leninova mauzolea na Rudém náměstí. V úterý o tom informovali agentury Interfax a TAS, podle kterých Čech držel transparent, jehož cílem bylo diskreditovat ruskou armádu. Soud mu vyměřil také 2 pokuty v celkové výši 60 000 rublů. Podle mluvčího našeho ministerstva zahraničí poskytuje české velvyslanectví v Moskvě zadrženému od počátku konzulární pomoc. Případ kvůli jeho citlivosti ale nechtěl více komentovat. Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davis Cupu utkají s Kanadou. Rozhodl o tom los v italské Boloni, kde se finálový turnaj koncem listopadu uskuteční. Svěřenci kapitána Tomáše Berdycha postoupili mezi nejlepší osmičku poté, co v minulém týdnu porazili ve druhém kole kvalifikace v Praze výběr USA 3-2. V případě postupu mohou Češi v semifinále narazit na obhájce trofeje Italy, kteří se na úvod střetnou s Koreou. Zítra bude převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě území se ojediněle vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Die Impuls. Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

Ne, mám pořád duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů,

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj.
1: Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český

0: Radio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Radio Impuls se zapojilo do podpory registru dárců kostní dřeně. V rámci Světového dne těchto dobrovolníků se více než 60 budov, památek a objektů napříč republikou nasvítilo do červené barvy. Mezi nimi i naše sídlo na pražském Smíchově. Smyslem bylo mimo jiné posílit povědomí o tématu transplantace krvetvorných buněk a vyzvat další dobrovolníky k zápisu do databáze. Koordinátorka registru Ilona Landová Impulzu řekla, že jde o bezbolestnou záležitost na pár minut.
2: Přijdete, vyplníte dotazník ohledně vašeho zdravotního stavu, uděláme stěr z bukální sliznice, to znamená štětičkou si sám odeberete DNA a z toho my jsme schopni vyšetřit HLA znaky a tuhle informaci vložíme do mezinárodně propojené databáze a tak to nám to stačí. Takhle jednoduchý to je.
1: V případě shody dárce s pacientem se provádějí další detailnější testy. Odběr krvetvorných buněk pro transplantaci probíhá buď z krve nebo z pánevní kosti. Způsob odběru si může vybrat sám dárce. V Českých Budějovicích by mohla stát první rychlobruslařská hala u nás. Byla by součástí komplexu, který má vzniknout ve sportovním areálu Složiště. Na projektu se v úterý podle hejtmana Martina Kuby domluvil Jihočeský kraj a sportovní svazy. V případě, že kraj nebude mít podporu státu, připraví areál bez rychlobruslařské haly. O výstavbě podobného zařízení v Česku se hovoří už několik let. Podle premiéra Andreje Babiše jsou teď ve hře dvě místa, Žďár nad Sázavou a právě České Budějovice. Šéf kabinetu ČTK řekl, že konečné slovo budou mít hlavně rychlobruslaři. Bobři na Plzeňsku ukazují, jak na sucho. Pomáhají zadržovat vodu v krajině. Na Lučním potoce u plzeňské Valchy dokázala jedna rodina v největším suchu vytvořit oázu života.
3: Loni se proslavila bobří rodina, která u dolejšího padrického rybníka v Brdech postavila hráze přesně v místech, kde je plánovali vybudovat lidé a ušetřila státu 30 milionů korun. Teď se bobrům podařilo něco podobného.

0: v menším rozsahu. Zrevitalizovali luční potok u plzeňské Valchy a ten se stal oázou na kraji vysušené Plzně, kdy řeky byly na nejnižších stavech. Hráze na potoce tvoří kaskádu a zadržují vodu, což mimo jiné plní místním obyvatelům studny. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Trump se v New Yorku sešel se Zelenským. Americký prezident jednal se svým ukrajinským protějškem o mírovém řešení války s Ruskem. Zelenský po schůzce řekl, že Ukrajina je připravená na jakýkoliv formát energetického příměří. On sám je navíc připravený se sejít ke společnému jednání s Trumpem a ruským prezidentem Putinem. Úterní schůzka proběhla na okraj všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN. Ještě před ní Trump řekl, že tématem jednání budou i střely do systému protivzdušné obrany Patriot, které Ukrajina bránící se ruské invazi žádá. Hokejová extraliga nabídla v úterý dva zápasy. Úřadující mistři z Pardubic podlehli v předehrávce 11. kola Liberci 4-5. Mladá Boleslav pak zvítězila v dohrávce 3. kola na ledě Sparty 5-3 a v tabulce se posunula na 5. místo před Pražany. Ve středu bude převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě území se ojediněle vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

holka hloupá, bejt moje paní, choď, ztratit mládí byl by hřích, já se toulám po mořích, no tak neplač už a zpátečku tam hoď.

kulatej a já jsem na něm rád. Jestli dopiju svou whisky a najdu ten svůj šíp, jednou ze svý rodný výsky ti pošlu líbez brýv. Budu tam pít jenom čaj, než mě zpátky zavolaj.

0: jednu.
1: Většina Čechů nakupuje potraviny několikrát týdně. Podle aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění to platí pro 65% lidí. Dalších 11% pak nakupuje jídlo každý den. Méně než jednou za týden chodí nakupovat 5% dotázaných. Nejvíce lidé navštěvují hypermarkety a supermarkety. Ženy podle průzkumu častěji nakupují pravidelně v menších a farmářských obchodech. Mladí zákazníci zase častěji využívají online obchody. Město Ostrava chystá další protipovodňová opatření. Ve spolupráci s podnikem Povodí Odry posílí hráze a zábrany podchodů a podjezdů v několika obvodech. Zatím se ve městě podařilo zpevnit a navýšit protipovodňovou hráz na soutoku řek Odry a Opavy.
2: Aktuálně jsou ochranné hráze v Ostravě připravené na to, aby město chránili před stoletou povodní, jenže předloňské povodně byly mnohem ničivější, byly více než 500leté a právě na tyto extrémní situace je nutné se připravit. Odborníci si je nasimulovali a zjistili, kde jsou slabá místa. K nejproblematičtějším patří zmíněný soutok Odry a Opavy, proto byl prvním místem, které se upravovalo. Další úpravy se chystají v Koblově, na dvou místech v Nové Vsi a v Přívoze u centrální čistírny odpadních vod. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Zvířatům přilepší nová sbírka v Hodonínské zoo. Peníze půjdou na ochranu naší divoké přírody. Mluvčí zoologické zahrady Ivo

0: Senzinger vysvětluje, že přispět můžou návštěvníci hned při zakoupení vstupenky.
1: Posláním moderních zoologických zahrad je mimo jiné ochrana zvířat ve volné přírodě. Tato sbírka ze vstupného má sloužit hlavně domácím a místním spolkům. Podpora bude přímá a my také můžeme konkrétně vidět, jak příjemci výtěžek využijí.
0: U vstupu do Hodonínské zoo si můžou návštěvníci vybrat vstupenku bez příspěvku nebo s ním. Pokud chtějí podpořit zvířata ve volné přírodě, zaplatí 3 koruny navíc. Budoucnost Grónska je o něco jasnější. Americký prezident Trump, dánská premiérka Frederiksenová a grónský premiér Nielsen v úterý v New Yorku na okraj zasedání valného shromáždění OSN podepsali novou dohodu o ostrově, který je autonomní součástí dánského království. Šéf Bílého domu v projevu označil ujednání za milník pro bezpečnost Spojených států, Arktidy a také Evropy. Dohoda podle agentury Reuters mimo jiné stanovuje, že případné nezávislé Grónsko zůstane součástí NATO a bude plnit podmínky této dohody. České tenistky hlásí velký úspěch. Ve finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové porazili Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupili do semifinále. Rozhodující druhý bod získala na tvrdém povrchu v Šenčenu Linda Nosková, která zvítězila nad Katie Boulterovou 6-2 a 7-6. Wimbledonská šampionka tak navázala na výhru Marie Bouskové nad Sony Cartelovou 7-6, 4-6 a 6-4. O postup do finále se svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové utkají v pátek se Španělskem nebo Kazachstánem. Ve středu bude převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě území se ojediněle vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát,

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl na stydlou. Tak na sebe dávej pozor a hlavně, miláčku, prosím tě, večer.

0: tou necesnou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Anita jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné erb, tak ten si říká o malheur. Moudrý král, princeznin, bratranec, když vdával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá er, kdo nemá er, ztratí charakter.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Hej, řekni nám, mládenče, odkud sem jdeš, proč smutný máš oči a jak tak?